0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz. Music.
2: First. Express FM.

0: to tady.
1: No a co ty jinak? Jsi single teď, nebo? Jsi dement, já se neptám k sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě, nebo?

letadlo. Klesáme hladce se západem 007 level, říkal jsem, že mám talent. Zapínám telefon, vidím její zadek v hlavě, slyším jenom reggaeton.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
0: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
3: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Trenirkarna.cz. Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
12: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
13: Music. First.
14: Express FM.
15: Máte to rádi tvrdý?
16: Laďte každou středu Express Edge.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Policisté z České Lípy se po dopadení zloděje Lapky svaté Zdislavy pochlubili tím, že se k tomu, aby jim prozradil, kam relikvii schoval, použili nestandardní způsob výslechu. Podrobnosti odmítali prozradit, ale zjistilo se, že přinesli růženec. Věděli totiž, že podezřelý je hluboce věřící a on jim i přes původní odmítavé stanovisko nakonec místo úkrytu sdělil. Americký prezident Donald Trump v prvním čtvrtletí letošního roku obchodoval cennými papíry v hodnotě 220 milionů dolarů, tedy asi 4,5 miliardy korun, a celková hodnota transakcí se přitom mohla vyšplhat až na 750 milionů dolarů. Denně obchodoval až 59krát. Tomáše Součka s fotbalovými spoluhráči z West Hamu drží v Premier League už jen souhra přívětivých okolností. Jejich snažení poslední měsíce bedlivě sleduje i londýnský starosta Salih Khan, který dokonce žádá obyvatele hlavního města, aby fandili kladivářům. Londýnu by se totiž sestup West Hamu dost prodražil. Daňoví poplatníci by tratili v přepočtu zhruba 75 milionů korun, které by vedení města logicky muselo někde najít. Bude oblačno až polojasno, k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se můžou vyskytnout někde přehánky, třeba i bouřky. 17 až 22 stupňů. Takové budou teploty pro dnešní den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, krásné úterní ráno, máme 19. května, 7 hodin minutka, k tomu, Vašku, dobré ránko.
1: Dobré ráno, babu.
3: Podíváme se na nejbohatší Brity. Koukám ano, tady na celebrity. Celebrity. Koukám na tady na ten rich list Sunday Times, kde jsou teda i bráchové Gallagherovi. Takže tour byla úspěšná, poprvé se tam probojovali. Tak mrkneme se na to, kdo si nejlíp vydělává. Mají tam dokonce i speciální kolonku, mají tam taky, nemají tam 30 po 30, ale mají tam nejbohatší pod 40. A jsou tam i lidi z našeho playlistu. No jo.
1: Tak to se na to podíváme.
3: Ať víme, kdo si tím aspoň trošku vydělá tím, že ho hrajem, když mu posíláme ty desetničky.
1: No, jsou to skutečně šušně.
3: Šušně to jsou, no. A nervíky včera hokejový, jak jsme to zvládli?
1: Nakonec jsme to zvládli. A na to se podíváme určitě už za malou chvíli. Dáme si ale teď Víkend a Sony Fodera. Tak dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Tak já bych začal. Kanada, Dánsko 5-1, Finsko, Spojené státy 6-2, velké překvapení. Německo, Švýcarsko 1-6, řekl bych, že Němci ztratili trošku z toho puncu takového toho tý štiky na tom mistrovství světa v ledním hokeji. A jinak Česko, Švédsko 4-3, nebo Švédsko, Česko, správně by mělo být 3-4. A to nás ten zápas nejvíc zajímal. Ty ses mě včera ptala, zda vyhrajeme, a já jsem řekl, že to dáme, že vyhrajeme. Že to bude ale takový drámo, tak to jsem teda opravdu nečekal. Ty jsi to taky na to koukala, viď?
3: Já jsem zrovna akorát stihla přesně, když se nastříleli všechny ty góly, a pak říkám, hele, už jsou to moc velký nervy a já musím jít spát. A ráno v koupelně říkám, podívám, protože si tam už si telefon beru sebou, tak říkám, podívám se až po sprše, nebo ne, musím to vědět hned, tak jsem udělala takový... Zapla jsem ten internet, protože jsem věděla, že první, co na mě vypadne, budou výsledky toho zápasu. A teď přesně nejdřív na mě vypadlo to 3-4. A já, moment, počkejte, kde jsou ty vlaječky, kdo je který tohle? A pak ještě jsem se šla pro jistotu vítězství a já, jo, dobrý. Ha, ha, ha.
2: No, ale bylo to teda jako opravdu s odřenýma ušima, ale nakonec jsme to zvládli. Mimochodem, švédská média docela si jako jsou znepokojení výsledkem, respektive výkonem Švédů, protože nejsou úplně takový favoriti, nebo takhle papírově jsou, ale ty výkony tomu úplně neodpovídají. A je skvělé třeba to, jak se naše kabina semkla. Totiž po vyloučení, jak dostal 5+, dokonce zápasu Ščotka, za tu hrazdu, kterou dal tomu Švédovi, takovou trošku oplátku, ale tak se nakonec kabina se semkla a oni si vlastně o přestávce řekli, že budou bojovat i za toho Honzu Ščotku, a nakonec teda vlastně nikdo mu nic nevyčítal. Ani Radim Rudík, který řekl, hele, prostě... nechtěl tolik určitě, jako nechtěl takhle faulovat, chtěl to potrestat, udělal to blbě, ale v podstatě se stalo a to už nikdo jako nevezme nazpátek. Nakonec to tedy jako zvládli, je evidentní, na co si budeme muset dávat pozor, tak to jsou vyloučení, protože všechny tři góly jsme dostali prakticky při vyloučení. Ale ono, když seš pět minut, nebo respektive 3 minuty, oni byli 2 a 2 minuty na každý straně a pak 3 minuty hráli oslabení, tak nakonec teda to tam napadalo, no. Takže ještě oslabení.
3: Takže ty
2: skoro se blížíme.
3: Takže ty
2: k tomu
3: emoce
2: ideálu.
3: Ještě trošku a potom ty oslabení.
2: Ano, ano, ano,
3: no,
2: ano.
3: Ale já to chápu, že se kluci nechali trošku malinko vyprovokovat, protože Švédi byli dotěrný, hráli nepříjemně. Bylo to za mě takový, jsem si říkal, kolikrát, hele. Co to, hele, ty žluťásku, ty jo, jakoby pozor na vás, no a nakonec se nám to skoro stalo osudným, ale hele, to už je za náma.
2: Přesně tak, to, co je před náma, tak to je zítřejší zápas, který budeme hrát s Itálií v 16:20.
3: No tak hlavně pozorně, jo, ať to zazní takový to, jo, to jsou body zadarmo. Žádný druhý Slovensko, prosím vás. Fandíme a pozorně.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

0: Arctic Monkeys na Expressu, připraveni jsou Silk City a Dua Lipa, taky Muse nebo Empire of the Sun. Tak hezké úterní ráno.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
3: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
10: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
11: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
12: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
15: Express FM.
16: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Tohle jsou Silk City a Dua Lipa. A já se ptám, je tento import z Albánie ve Velké Británii, nebo do Velké Británie, na žebříčku mezi nejobohatšími lidmi?
1: Já jsem tady přímo v tom žebříčku teda těch lidí pod 40, kde se Dua Lipa vyhřívá na krásném 32. místě. Tady, hele, ale má tam zelenou šipičku nahoru.
0: Takže, ano, ano, křivka.
1: Křivka má
0: mají stoupající tendenci,
1: což je v pořádku. To samozřejmě asi až po ty 40 budou mít ty křivky tu opačnou tendenci, ale tak to nevadí. Bude mít na to minimálně 150 milionů liber, aby ty křivky nějak uhlídala.
0: Zas podepíše s nějakou kávičkou, nějakou další smlouvičku a zase to půjde nahoru.
1: A půjde to nahoru, přesně to tak. Nahoru. Komu to jde taky nahoru a kdo je ještě přední, kdo je ještě bohatší, to je třeba Adele, taky naše kámoška z playlistu.
0: A to už dlouho nic neudělala a
1: ona
0: pořád ještě tam figuruje. Takhle vysoko. No neutrácí, takže má, no. Dobře.
1: 172. Potom je tam další náš kámoš z našeho playlistu a to je Harry Styles. Mm-hmm. Ten si teď ještě přivydělá na tý tour, takže ten je teď na 235 milionech.
0: Tam půjde šipička taky nahoru.
1: Tam šipička půjde 100% nahoru. A u koho jde taky pořád nahoru a koho znáte z našeho playlistu, to je tady na 14. místě těch podčtyřicátníků Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran. A koho tam máme ještě dál? Je tam někdo zajímavý, kdo, o kom takhle čas od času mluvíme? Beckhamovi tam jsou?
1: Beckhamovi tam jsou, ale oni nejsou tady v tom listu, na který já teď koukám,
0: to jsou do 40.
1: Já tady mám mladý. Mám tady třeba Tysona Furyho, který navíc tento týden ještě byl na svatbě svojí 16-leté dcery, která se brala svého 18-letého přítele. Oba vypadali jako z 50. let.
0: Takže, taková mafiánská, ano, taková skmotra.
1: Mafiánská svatba, takže tenhle ten chlapík, který tedy nevypadá pod 40.
0: Na tom se můžeme shodnout, že vypadá jako jich třeba 55, 50. Jako,
1: takže
0: že
1: nevím, jak ta svatba byla drahá, nemá tady šipičku dolů. Možná až příští rok, ale 162 milionů liber, není to špatný. Samozřejmě i na té svatbě nechyběly kamery Netflixu, protože oni mají celá rodina taky takovou tu svoji show, jak je sledujete, něco jako mají Kardashianovi. Uh-huh. A viděla jsem asi dva díly, je to jako hodně crazy. Takový, jako oni jsou fakt šílený. A pak si myslím, o kom ještě sem tam mluvíme, a kdo téměř uzavírá tu 40, to je Daniel Radcliffe, v podstatě pro všechny Harry Potter. On se může snažit, jak chce, a stejně už bude Harry Potterem. Potom je tam ještě pořád i Andy Murray, který už vlastně taky jako, nechci říct, nic nedělá, ale samozřejmě už se nepohybuje úplně v těch jako vysokých tenisových kruzích. No a potom tady ještě je na 36. místě i Harry Kane, tak to je pro ty, kteří sledují fotbal.
0: Jo, ale jinak tam jsou třeba Liamanole Gallagherovi, kteří mají to turné za sebou, ještě nějaký koncerty přidají, jak jsem tak pochopil, nějaký festivaly ještě asi v obrazí.
1: No hele, ty jsou tam navíc jako společně, ty jsou tam úplně poprvé, ty jsou tam v kategorii New Entries, jsou tam, mají tam vedle sebe částku 335 milionů liber, ale samozřejmě nechyběla k tomu vtipná reakce, to si myslím, že bychom se mohli dát za malou chvilku.
0: Až takhle.
1: No,
0: dobře,
1: hele,
0: dobře.
1: Prostě Noel mě zase nesklamal a nesklame ani vás.
0: Dobře, už mlč, pouštím hudbu, jo? A za chvíli se na ně podíváme. Jsem zvědavý. Jsem tak zvědavý.
1: Jo, hrozně, viď?

0: Tak tedy Muse, Be With You. Vrátíme se k tomu žebříčku nejbohatších Britů, mezi nimi se New Entry, jak se říkala, objevili Liam a Noel Gallagherovi, kteří jejich společný majetek se pohybuje ve výši 375 milionů liber, a to díky 41 koncertům, které odehráli mezi červencem a listopadem. Samozřejmě oni to nemají jen tak pro nic za nic, protože ty vstupenky na jejich koncerty se vyšplhaly již na 350 liber, což není jako levná záležitost potom vyrazit se na takový koncert. Tak.
1: Tak koštovalo to. Noelovi se to samozřejmě nějak extra nezdá. Zrovna ho měli na drátě tady v rádiu. Řešili s ním totiž i dokument, který má dorazit v září na Disney+. A Noel má k němu mixovat muziku. Načež teda zhodnotil, že samozřejmě mnohem větší radost a mnohem jako aktuálně víc řeší, že se konečně objevil na tom listu těch nejbohatších Britů, ale že bude muset zavolat svému účetnímu, že se mu to nějak nezdá, že nemá pocit, že by to zase jako bylo tolik, že by mu tolik přistalo na účtu, takže kdo ví, možná to budou muset vyřešit s bráchou, kolik máš ty a kolik mám já, jestli to dohromady dává tu částku. Tak to je jedna věc. No a za další samozřejmě to, že on má jako mixovat ten dokument, řeknou, že ještě to ani neviděl, ani jeho rodina to neviděla, ale jakože to asi stihne do toho 11. září, prostě, kdy to má mít premiéru, ale nějak jako nespěchá na to.
0: Mm-hmm. Takže všichni ti, kteří se nedostali na tenhle ten koncert, tak ho budou mít namixovaný v telce?
1: Budou ho mít v telce, dobře? Ale mělo by to jít dokonce i do kin. Mají tam být nějaký jako fenomenální záběry. Má tam být samozřejmě i ta část, kde se bráchové znovu sejdou a rozhodnou se, že teda se budou kámošit a pojedou na tu tour. To je údajně v tom dokumentu taky. Na starosti to má jeden z tvůrců Peaky Blinders, Steven Knight, takže si myslím, jako, že to jsou takový jména, který, když se kolem něčeho objevují, kolem nějakého projektu, tak lidi zpozorněji zastřihají ušima a říkají si, aha, to by mohlo být zajímavý.
0: Mě přeběh tak mráz po zádech.
1: Viď? A navíc oni dva jsou takový trošku Peaky Blinders, musím říct, jakože já si je tam dovedu celkem jako představit, že kdyby takový to, a myslíte, že kdybyste nebyli zpěváci, co byste dělali? Tak si myslím, že tyhle ty dva by klidně mohly být nějaký gangstři, pašeráci, cokoliv, úplně je tam jako vidím.
0: Prostě velký kápa.
1: Velký kápa a přesně
0: a tak potom, oni jsou teda samozřejmě.
1: To oni jsou a rozhodně by byli schopni i spustit válku gengu kvůli něčemu ještě mezi sebou, kdyby se náhodou něco stalo. Takže no, chlapci mají takhle, nebo takhle, aspoň Noel má radost, i když teda bude volat účetní, no.
0: Jestli účetní neodklání peníze nějaký.
1: No právě. Hele, tady v novinách psali, že máme mít přes 300 milionů, ale já mám jenom 186. To máte z bráchu dohromady. Počkej, já mu napíšu, kolik máte. Ten malej pidi žvých. Počkej, brácha. Brácha, viděl jsi to? Jsme na tom listu. Pak se kvůli tomu pohádaj.
2: Allegro. Oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM. Sorry, už to vypadalo, že bude konec.
1: A víš, to bude zachraňovat? Zase jejich máma.
0: že je máma srovná do latě?
1: Máma je srovná do latě, ale ještě takovým tím slovem.
3: Nechovejte se jako idioti a prosím vás, hlavně se postarejte o svoji matku. A kdo mě vezme na ten váš dokument? Prej to je i Fivexu.
1: Takhle mám pocit, že ona s nima mluví. Jako.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Víte, jak vždycky to valíte po té D11, abyste před Prahou stáli v té koloně minimálně na 5. místě, ale ne na 10. Tak to se vám docela podařilo, teď tam budou stát všichni, protože nájezd z D11 je s dopravní nehodou 6 osobních vozidel. Takže počítejte s omezením a zdržením. Pokud jdete přes Zlínsko na Pajedla, tam máme hlášenou dopravní nehodu. Další komplikace je v Ostravě, a to konkrétně v ulici Nimnické, kde máme 2 osobáky v sobě. Těch dopravních nehod je ale mnohem víc. Buďte na sebe opatrní.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
1: Express FM.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
5: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
6: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz.
12: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Express.
13: Music first.
1: Express FM.

0: Ellie Goulding a Starry Eyed. 7.52. Babu, víš, jak jsou občas takový nějaký katastrofický filmy, které hovoří o tom, že země spláchne jedna velká tsunami?
1: Jasně.
0: Asi nejznámější, kterou si pamatujeme, co byla jako s největším počtem obětí, tak to byla ta 30-metrová tsunami v Indočíně, už to tak můžu nazvat. A není to ale nejvyšší vlna, která letěla světem za poslední třeba 2 roky. Totiž zjistilo se, a zjistili to vědci, kteří to upřesnili do časopisu Science, že za poslední 3 roky byly minimálně dvě tsunami a jedna byla 12x vyšší ta vlna, nežli byla právě tehdy na ty Vánoce.
1: A kde skončila ta vlna?
0: V moři, ona se jako rozpustila.
1: Jo, takže ona tam jenom si vyjela a zase zajela.
0: No, ono asi nějaké
1: ale nenarazila
0: 60 milionů kubíků nějakého ledovce se rozpustilo, spadlo to do vody a udělalo to...
1: Žbluňk.
0: No, udělalo to velký žbluňk. Dokonce se hovoří, že to bylo přes 300 metrů vlna, která nakonec následně teda v tom oceánu se jako rozmělnila. A jak se vracela tam a naspátek, trvalo to celý den, než nakonec tedy to skončilo do klidu. A naštěstí u toho fjordu, tam, kde se to stalo, tak tam obvykle připlouvají lodi, aby se podívali, jak to tam vypadá. A zrovna jako čirou náhodou tam nikdo nebyl. Nicméně seismologové to zaznamenali, byli z toho nějaký i združice, nějaký informace a oni teďka výpočtama zjistili, že skutečně ta mohla mít až přes 300 metrů vejšku vlny. Takže takovej ten film, kdy to spláchne třeba New York, nějaká takováhle vlna, není úplně od věci.
1: No, to se mě moc neuklidnil.
0: Naštěstí tady nemáme moře.
1: No jo, ale taková vlna, to by možná došplouchlo i skoro, to by nás klidně tady mohlo cáknout do oka.
0: To by asi jako... To
1: no
0: by asi
1: tvoje Holandsko by to spláchlo.
0: To rozhodně, tak to je jasný. Moje Holandsko by bylo jako rázem pryč, ale naštěstí nás, jako Českou republiku, my jsme taková ta česká kotlina. Z každé strany máme nějaký ty hory, takže tady by to asi nepřešlo. Navíc jsme výš, nežli nějakých 300 metrů.
1: Takže my jsme v bezpečí?
0: My jsme víceméně v bezpečí. Už jsi v klidu?
1: Jo, tak jsi mě uklidnil zase.
0: Jinak jsem to našel, tenhle ten článek na Primazum, klidně se podívejte, protože těch, skutečně ty tsunami, tam jsou hnedka popsány 2. A je to strašně zajímavý.
2: Express FM.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Prezident Petr Pavel udělil záštitu festivalu Meeting Brno, jehož zástupci pozvali do Brna sjezd sudeto německého krajanského sdružení. Na dotaz to v pondělí uvedla kancelář prezidenta republiky, podle ní festivalu udělil záštitu už po třetí, projekt si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhu a historických zkušeností. Trestně stíhaný bývalý polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro mohl vycestovat z Maďarska do Spojených států díky vízu, které získal po zásahu z náměstka šéfa americké diplomacie Christophera Landaua. S odvoláním na své zdroje to napsala agentura Reuters. V Montrealu během závodního víkendu Formule 1 hrozí neobvyklá stávka tanečnic z místních nočních klubů, která by mohla výrazně zasáhnout provoz podniků během jednoho z nejvytíženějších období v roce. Bude oblačno až polojasno, k večeru na východě i skoro jasno, teploty 17 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Ano, příjemné úterní ráno, máme 19. května, Ivo slaví svátek, 8 hodin 3 minutky. K tomu my se pořád ještě s Vaškem hledáme na tom rich listu, ale asi tam nejsme. Takže ještě, že jsme tady.
1: Vzhledem k tomu, že to je rich list jako britský, tak samozřejmě, že tam nepatříme.
3: Ale tak tam jsou i cizinci, který jsou jenom jakože to...
1: Jo.
3: Daňově.
1: No, nesmíš tolik odklánět ty peníze.
3: No právě, no, teď jsem to taky zjistila.
1: To všechno to je na základě přiznání daňového.
3: No to tam ani být nemůžu, logicky.
1: Jsi nepodala?
3: Co?
1: Ty jsi nepodala?
3: V Británii ne?
1: Jo, v Británii ne.
3: Ne. Ho už dávám jenom na
1: Kypru.
3: Já Kypru.
1: Taky ne, no tak se nedív, že tam nemůžeme, takže tam nejsme.
3: Aha.
1: No jo, tak no, to tak je to ten správný důvod.
3: Úplně zbytečně.
1: No přesně, takže konec hledání. SZA, Justin Timberlake a New Archives. Danger na Expressu.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Archives, to je muzika, která nám tady hraje v 8 hodin 10 minut. No a co mají nového v kongresové knihovně v USA? Tam mají taky, nemají tam teda Naya Archives, ale mají tam archivy. Mm-hmm. A samozřejmě tahle ta kongresová knihovna funguje v podstatě jako jejich národní knihovna. Oni tam samozřejmě mají knihy, časopisy, rukopisy, mají tam ale třeba i nahrávky a každý rok tam přibude X alb, singlů, nějakých hudebních nahrávek, o kterých si zkrátka kongresová knihovna ve Spojených státech amerických myslí, že by se měla uchovat pro příští generace.
1: Jo, a je to jenom v jejich dikci, nebo tam někdo přidává ještě, jako, že přijde jako třeba Donald Trump a tohle byste tam ještě mohli přidat moje?
0: Takhle, v případě Donalda Trumpa věřím, že to takhle funguje. Normálně by samozřejmě měly být samostatná jednotka.
1: Má tam svoji kolonku, jasně.
0: Kde si o tom jako zahlasují a řeknou si, tohle by bylo fajn, kdybychom to měli, ale předpokládám, že zrovna prezident Donald Trump funguje tímhle tím způsobem, že jim posílá nějaký tipy, co by tam ještě mohli přidat.
1: A prezidentským nařízením to tam schválej.
0: Ano, přesně tak. Potom to tam podepíše zase takovým tím gigantickým fixem, prostě udělá těch 12 ano. ostrých trojúhelníků nebo takhle nějak mi to vždycky
1: Ale
0: přijde.
1: Chtěla si říct, co tam je nového.
0: Ale chtěla jsem říct, co je tam nového, přesně čteš mi myšlenky. Přibyla tam totiž Taylor Swift. 1989, single pouze. Přibyl tam taky pouze single Beyoncé, Single Ladies. Ale třeba Weezer tam mají celý album, The Blue Album. Potom, kdybyste chtěli, tak nově teda ve Spojených státech kongresová knihovna má také záznam broadwayského vystoupení Chicago. Údajně by to mělo být jako, že to původní tady píšou, ale protože Vašku, my hrajeme videohry, tak si představ, že i soundtracky k videohrám jsou v kongresové knihovně. Zatím teda pouze tři jenom. Je tam, jsou tam Super Mario Bros. Je tam Minecraft a přibyl tam Doom.
1: Doom.
0: Doom je teďko nově. Pravděpodobně ještě si myslím, že do té kongresové knihovny by měli o Doomu přidat speciální takovou kolonku, kde by byl seznam věcí, na čem se ten Doom dá hrát. Protože samozřejmě v průběhu let tam přibyl třeba těhotenský test, pračka, myčka. V momentě, kdy se udělá nějaký digitální fén, tak i na tom fénu se bude dát hrát Doom. A takový to jako, že na počítači. No dobrý, a to není zajímavý, dneska to tady hrajeme. Jako. Dneska to tady hrajeme na čemkoliv. Tak tohle to je muzika, která teda přibude, o které si kongres myslí, že to stojí za to. Samozřejmě k tomu tam jsou ještě nějaký jako country, alba a takovýhle věci, ale to si tady nehrajem.
1: Mm-hmm. No tak dobře, no tak ty jsi o ní řekla, já ti pouštím, co? Yeah. Takže Beyoncé, Národní knihovně.

0: Slater a Gas Station na Expressu, čas 8.19. Ladíte Express ráno, je 19. května, úterý a Ivo má dneska svátek. Tak pánové, ještě jednou všechno nejlepší. No a za chvíli Lizzo, Cardi B, anebo Bunt a Mapei, Trippin.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnější kamna.cz.
4: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
5: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
12: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu a vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
13: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
14: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
15: Páchnoucí klimatizace po zimě?
16: V autě 40 stupňů?
15: To nechcete.
16: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
15: Jsme tu pro vás.
16: Klima Express.
15: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
16: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
15: Skočte si nakoupit.
16: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
15: Objednejte se na
16: klimaexpress.cz. Music.
17: First. Express FM. They don't know I

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Takže Bunt, Mapei a Trippin, 8 hodin a 30 minut. Když si chcete nechat pojmenovat svoje dítě, tak musíte tady u nás, nelze dát jakýkoliv úplně jméno, i když se tam objevují různý jako
1: jak
0: věci.
1: To? Teď už jsme měli tam ty různý, já nevím, jitřní záře a tohle.
0: Jo, ale musí to mít jako nějaký český ekvivalent, i když to je jako třeba z cizího jména,
1: ano.
0: Tak to musí jako existovat prý nějaký jako český ekvivalent. Takže asi jitřní záře tady pravděpodobně bude fungovat. Ale já jsem tady našel článek, že rodiče chtěli dát, mám tady dvě jména.
1: Ano.
0: Jo. Klukovi chtěli dát jméno Gambrinus. Jo.
1: Mm-hmm.
0: A holce Bonbona.
1: A neprošlo to.
0: A přitom si myslím, že Gambrinus bude asi nějaký jako normální jméno, nějaký historický, ne? Já se nechci mailit, ale...
1: Myslíš si, že to bude něco jako Radegast, jako že to je nějaký...
0: Ano, jo, přesně
1: nějaký
0: tak.
1: Bůh něčeho?
0: Ano, ano. Hledáš to?
1: Koukám, no.
0: Koukej.
1: Vůbec netuším. Jako, tak Radegast to víme, že jo?
0: Ano,
1: ale jestli
0: to,
1: jako,
0: to byl bůh.
1: Ale jestli jako vznik jména. Pověst o králi Gambrinovi se tradovala od středověku a byla zaznamenána roku 1543 v Bavorské kronice. Podle této pověsti začal král Gambrinus jako první vařit pivo, když se tomu naučil od Isis, staroegyptské bohyně úrody a hodokvasu.
0: Tak.
1: Takže je to nějaký král. Král Gambrinus má zdánlivě latinské jméno, ale je zkomoleninou titulu, tady píše asi, to bude asi jako, že Jean Primus, rovná se Jan I.
0: Mm-hmm.
1: Byl to ve skutečnosti Jan I. Brabantský. Při bitvě u Waringenu nedaleko Kolína nad Rýnem dne 5. června 1288 porazil se svými spojenci lucemburského hraběte Jindřicha III. A tím definitivně připadlo vévodům brabantským Limbursko.
0: Tak to vidíš. Teď
1: a
0: ještě musíme,
1: příběhy, no,
0: musíme ještě
1: je pořešit prostě
0: tu bonbonu, no. Ale tak je to docela zajímavý, že někdo chce dát takovýhle jméno, řekněme takový pivní, jako jo.
1: A tak třeba mu právě chtěli dát královské.
0: Otázka, jestli mysleli zrovna na nějakýho krále.
1: A je tam i
0: rodiče.
1: Příjmení?
0: Ne, není. Je tady jenom Bonbona a Gambrinuse, což bylo zamítnuto. Tak jenom byste věděli, že úplně ne všechno prostě může projít. Tak.
1: To jsem překvapená.
0: No, to je jediný,
1: že to takhle jako...
0: Že to takhle jako... Že to neprošlo.
1: Že to neprošlo, no.
0: Možná paní na matrice vůbec jako neřešila, že by to mohl být nějaký král. Hnedka tam viděla to pivo a nazdar.
1: A čau.
0: Končím plamání.

0: Tak tohle je Dominik Fajk a Baby Doll. No a my ještě pokračujeme v těch netradičních jménech, než bychom se tomu chtěli nějak jako věnovat celý ráno, to rozhodně na to nemáme čas, ale Babu tady našla to, že na Slovensku tam to jako jede, ty jména pro děti, která jsou netradiční.
1: Na Slovensku jedou úplně jiný bomby, tam nějaká bombona s gambáčem, tam se vůbec nechytají. Nic, tam prostě
0: tak
1: hele.
0: Co tam mají?
1: Tak chtěl bys do Košic anebo do Nitry?
0: Tak Šalený východ, Košice.
1: Šalený východ, Košice. Tak tady můžete mrknout na Facebook. Ano, tady univerzitní nemocnice tady v Košicích zveřejnila takový letos na začátku roku. Co se týká holčičích jmén, mají tady v pohodě třeba takovou Lanu, Madison, ale potom už je tady Ashanti, Shanaya, Fortunata, nebo i Saxana s dlouhými prsty a s dlouhou rukou. Klučičí jména, tady třeba Cassian, Diamond Dante, Flavio, Elif, Milan Junior, a nebo třeba i takový Tupac.
0: Tupac Shakur.
1: I taková jména projdou. Ovšem vnitře samozřejmě nezůstávají pozadu. Tady jsem našla vlastně letošní silvestrovský příspěvek. Udělali takový silvestrovský speciál tamních specifických nebo zajímavých

0: opravdu štěstí jako do toho života.
1: To si myslím, že jo.
0: A nebo, ale zase, když se jmenuješ Tupac, tak tady bych se trošičku o sebe bál.
1: No, to může být samozřejmě nebezpečný. A když se jmenuješ Chanela, ale píše se to Chanela.
0: Chanela, jako takže,
1: se takže takhle, když seš Dior Deluxe, tak to je jasný, kam míříš.
0: Ano.
1: Tam se seznámíš prostě tady s holkou nebo s klukem, který se jmenuje Monaco.
0: Ano.
1: A jste úplně v klidu. Ovšem, když se jmenuješ Chanela, ale píše se to seš, tak to bude asi něco z Turecka nebo ze Sapy, nějaká Chanela. A bere Chanelku za sebou, nie, jdeme bez dětí. Jaj, ty myslíš, ano, aj tu berem.
0: No man.
1: No, a ty bereš Diora, že jich zoznámíme. Co s tvojou Chanelou, čo se bude zoznamovat? Chalena.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Tak, jak to vypadá na silnicích? Pokud se jedete u obce Svor na silnici číslo 9 na Českolipsko, je tam dopravní nehoda, je tam auto v příkopě. Stále platí dopravní nehoda 6 aut na příjezdu po D11 ve směru na Prahu, na 0. kilometru, hnedka na tom připojení, takže i tam. Jinak pokud jedete na D6, 0,5 kilometr na příjezdu do Prahy, další dopravní nehoda, jsou tam nákladňák a 4 osobáky, co se dneska děje, to je neuvěřitelný, takže na silnicích opatrně, raději zvolněte. A ty rozestupy, které normálně mezi sebou nenecháváte, tady bych si nechával takový trojnásobnej, minimálně. Ať máte jistotu.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele. On je děsně smutnej, že už zase ztratil

0: sluchátka.
1: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz. Express FM.

0: sportuješ, chceš svalit, nechceš být unavený, nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
1: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
0: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
2: Jednou tohle chcete slyšet. Teď si ale ještě chcete užívat život naplno. Cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka. Třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
10: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana.
11: Vystřihovali?
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
15: Trenirkarna.cz.
16: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
15: trenirkarna.cz.
17: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
18: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
17: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
19: Express FM.
20: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Spojené státy prodloužily o 30 dní výjimku, která zemím umožňuje nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech na síti X, to oznámil americký ministr financí Scott Bessent. Uvedl, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí. Za necelý měsíc začne fotbalové mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. Turnaj ale podle odborníků výrazně ovlivní extrémní počasí. Podle analýzy se může čtvrtina zápasu odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Teploty dnes 17 až 22 stupňů Celsia, jinak bude oblačno až polojasno, k večeru na východě i skoro jasno.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Express ráno pokračuje i po 9. hodině a protože je úterý, tak to znamená, že za malou chvilku dorazí šéf muziky Express FM, aby nám představil jednu z novinek tohoto týdne. Jsem zvědavá, co to bude.
1: Co to bude? To jsme taky všichni zvědaví. Jsme zvědaví na celou tu kompletní pětici nových singlů, které se nasadí do vysílání, ale o tom si můžeme samozřejmě popovídat za malou chvíli. Takže hudba teď aktuálně Tame Impala a nejhranější song Olivia Rodrigo Drop Dead.
0: Express ráno.
2: Express

0: Rodrigo, Drop Dead, 9 hodin a 9 minut, je tady úterý, což znamená, že tady ve studiu vždycky po 9 hodině je šéf hudby, tedy Head of Music. Ahoj, Ráďo.
1: To je hezky, to zní, ahoj, dobré ráno.
0: Co zní dobře jako Head of
1: Head
0: Music?
1: Head of Music, to je pěkný.
0: No a ne?
1: Asi jo, no.
2: No. No. No co máš na vizitce nebo v podpisu v mailu?
1: Asi hudební ředitel, ale já to moc nemám rád. Já říkám dramaturg, když se mě někdo ptá. Třeba u doktora, co děláte, já říkám, že jsem dramaturg.
2: Aha, to nevím, co je, no nic, tak dopoděla.
0: Mně stačí to drama, co tam
2: tak
0: je na začátku.
2: Tak se vás proklepneme. A jaké drama si nám přinesl teda do dnešního playlistu? Jakou novinku?
1: Dnes jsem přinesl novinku, která je domácí. Je to
0: a to doma... bude něco?
1: Ano, bude to něco dokonce dva, něco krát dva, takže něco. Kapela, která se jmenuje Něco, ano, která vlastně minulý týden vydala svou čtvrtou desku, která se jmenuje Majonéza, a ta deska je podle mě jako fakt skvělá, je to podle mě jeden z adeptů na album roku, i když máme teprve první polovinu roku, tak si myslím, že určitě bude figurovat v nějakých žebřících výročních na konci roku, protože ta deska je fakt výborná, ona je kratička, ona má 23 minut, ale jsou tam vlastně samý hitovky, takový úderný, ty něco, oni dřív byli jako, indie pop, takový víc jako introvertnější a teďka do toho jako tak jako praštili, i textově, taky hodně upřímný, tam třeba skvělý song o PMSC nebo takhle, tak jako hodně, ty texty tak jdou jako přímo na komoru, ale jsou jako velice chytrý a dneska by jsou všechny jako hitovky kytarový a je to fakt dobrý, no.
2: A co si teda ze všech těch hitovek z alba Majonéza vybral jako novinku pro Express FM?
1: Nakonec jsme vybrali single, který jsme jmenuje Noční plán, to je taková, to vlastně ta deska celá začíná a je taková jako o tom, jak člověk vlastně o nějakých pochybnostech z mládí a tak, ale je to prostě stejně dobrý jako ten zbytek.
2: Tak pojďme na to, něco Noční plán?
1: Yes. Toto je nová hudba na Express FM.

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
1: Showroom kávovaru Jura. Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
2: My v Kobyšop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyšop.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
11: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair, osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Acema. Jde to i bez banky.
18: Hudba na prvním místě.

0: 9.24, aktuální čas, a tohle byly... A jestli to mám říkat, tak jo. Depeche Mode, Ghosts Again.
1: Proč jsi to neměl říkat, nebo co?
0: No ne, tak všichni vědí, že to jsou depešáci.
1: Jo, aha, chápeš, takhle, jako, to je to ani. Tak to se na ně nemusím říkat, co to je, ne?
0: Přesně.
1: Kdo jste to nevěděli, tak teď už to víte. Byli to Depeche Mode, Ghosts Again. Ano, my se tady samozřejmě věnujeme hokeji, protože aktuálně probíhá mistrovství světa v hokeji, hraje se ve Švýcarsku a na tomhleto mistrovství v té druhé skupině hraje i Velká Británie, která v tom hokeji jako, no... Žádný velký očekávání od toho asi nikdo nemá.
0: Ano.
1: No. Jsou to takový ty Italové té druhé skupiny.
0: Ani oni ne.
1: Ani oni od toho moc neočekávají, ale jsou tam a hrajou to. Od čeho ovšem očekávají Angličané nějaký ten výtlak, tak to je jejich fotbalová reprezentace, která míří samozřejmě také na mistrovství světa ve fotbale, které v podstatě začíná záhy, tam máme jenom chvilku pauzu a už budeme potom zase koukat na fotbal. Tak anglická reprezentace bude mít takovou svoji centrálu v jednom hotelu v Kansasu, aby to měli všude blízko. No a protože ten jejich hotel v Kansasu má, než by měl celkově špatné recenze, ale v těch recenzích, které něco hodnotí negativně, nejčastěji tam padne kritika na kvalitu postelí. Údajně tam jsou příliš tvrdé matrace a příliš tenké stěny. Anglická fotbalová reprezentace sebou tak veze kompletní spací sady, aby jejich reprezentace se skutečně mohla po těch náročných zápasech a přesunech vyspat, odpočinout si a regenerovat.
0: Co to obsahuje, víš to?
1: Ano, vezou sebou speciální matrace, speciální pokrývky, speciální polštáře, všechno je na míru každého hráče, podle toho, jak jsou vysocí, těžcí, jestli spí na zádech, na boku, jsou tam pro ně přichystány speciální, jako i vlastně takový jako chladivý polštářky, mají i samozřejmě nějaký zase speciální ty pokrývky, které mají taky nějakým způsobem regulovat tu jejich teplotu, protože se předpokládá, že tam bude teplo jako v pekle, a vlhko podobně. Takže aby chlapci byli chlazení a samozřejmě protože ano, někteří si stěžují na ty tenké zdi, tak každý z fotbalistů a z týmu dostane taky speciální klapky na oči, které jim mají zaručit, že skutečně budou mít tu tmu, kterou potřebujou, ale že je příliš nebudou tlačit na víčka a samozřejmě všichni taky dostanou speciální, když to takhle zjednodušně, nějaké jako špunty do uší, který zase mají také přinést prostě maximální odpočinek, maximální pohodlí, aby je skutečně nic nerušilo. Nepíšou tady, kolik tahle sranda teda bude stát, ale myslím si, že to je informace, kterou se buď dozvíme ještě před mistrovstvím nebo po něm, protože si myslím, že tohle to určitě taky někam unikne. Takže i takovéhle věci se skutečně řeší, aby takovýhle super trooper týmy měly maximální pohodlí.
0: Přitom by je to nemuselo stát vůbec nic, normálně by vypsali výběrko. A ty výrobci by se sami předháněli s tím, že by si prostě k tomu na tom udělali triko, jakože že reklama. A v podstatě ta reprezentace, ty Lions by to měli úplně zadáčot.
1: Ale třeba to tak nakonec je, ale to tady vůbec jako nepíšou ani nic o tom, že by třeba jakože sponzorujeme spánek anglické reprezentace a že by potom musel Harry Kane, víš, ještě na mistrovství světa jako točit, jak usíná. Nandává si tu krytku, takhle má obří logo prostě, já nevím.
0: Ryanair, no to je Union Jack by tam měli normálně na tom, ne?
1: No tam možná budou mít i nějaký brandy, co já vím, třeba budou mít povlečení, víš, jakože,
0: jo.
1: Že za to někdo zaplatil. Helejte, tak my vám dáme tady ty pokrývky, ale my chceme povlečení s naším logem. Mm-hmm. No, tak já nevím, no to asi není dobrý. Takže potom.
0: Ale zajímavý,
1: room
0: no.
1: Tour! Takže tady mám můj speciální matrace, mám takový moc hezký povlečení. Tam ty záběry na ty loga.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Sotva se dořešila na D11 jedna dopravní nehoda 6 osobáků na příjezdu, tak na 8. kilometru také ve směru na Prahu se stala dopravní nehoda nákladňáku a osobáku, takže tam počítejte s omezením. Komplikace jsou také na 9,5. kilometru D1 ve směru na Prahu, tam je taky nákladňák a osobák a pozor si dejte také, pokud jdete přes křižovatku ulic Tříd Budovatelů a Čepi Rožskou, což je v Mostě, je to kruháč 1/27, máme tam taktéž hlášení komplikaci v podobě dopravní nehody.
1: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele. On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.
1: Express

0: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Ecoraster. Německá kvalita s garancí dlouhé životnosti. Odolná a stabilní dlažba pro parkoviště, cesty i zahrady. Vydrží extrémní zátěž a přitom je šetrná k přírodě. Ecoraster. Pevné řešení pro každou plochu. Více na ecoraster.cz.
3: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Bourse letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Jau, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, museumofbricks.cz.
8: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
9: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
10: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
11: Venku město, uvnitř klid.
10: sudoměřská32.cz.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
13: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
14: Music. First.
15: Express FM.

0: Novinka. Express FM.
1: Calvin Harris a Jesse. Satisfy.

0: Calvin Harris a Jazzy Satisfy. 9:50, čas se rozloučit, protože už je tady nastartovaná a připravená Míša.
1: A my zase takhle odjedeme.
0: Jo, a my přesně tak.
1: Ale přijdeme zase zítra.
0: Může bejt. Těšíme se na vás.
1: Těšíme se. A dneska není hokej, to je divný, co budu dělat celý odpoledne.
0: Je jiný hokej.
1: Ty mě vždycky zachráníš, Vašku. Mua.

0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
1: Express FM.
2: Hey, it's me.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Radnice Prahy 5 nechala odstranit z kluzavku z dětského hřiště Okrouhlík na Smíchově, na které zřejmě před několika dny se zranil 8letý chlapec. Městská část je chce nahradit jinou skluzavkou vhodnější i pro menší děti. Informovala o tom v úterý mluvčí Prahy 5 Lucie Fialová. Skluzavku radnice uzavřela minulý týden poté, co se na ní podle vyjádření matky chlapec zlomil dva obratle. Ceny ropy dnes klesají poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil, že na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil útoky na Irán původně naplánované na dnešek. Cyklistické Giro d'Italia pokračuje dnes po dni volna 10. etapou a časovka jednotlivců by měla podle očekávání zamíchat průběžným pořadím. Nejlepší z českých cyklistů Jan Hirt před časovkou ztrácí na 12. místě na nejlepšího 6 minut a 11 vteřin. A dneska bude polojasno až oblačno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Je 10 hodin a ze studia vás zdraví Míša Tůmová.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Lost my heart and lost my soul.

Tohle to byla Ray Skin and Bones u Dopoledne na Express FM. Vás ještě jednou vítá Míša. Máme 19. května a s ním i Open Discussion Day, čili den otevřený diskuze, což asi není úplně to, co si myslíte, že by to mohlo být, protože v tomhle kontextu je to o tom, že je tento den určen všem, kteří chtějí šířit povědomí o otevřeném komunikačním softwaru. Tohoto dne by se prej měli přestat používat uzavřený sítě, jako je Messenger, WhatsApp a tak dále, nebo je nepoužívat aspoň tenhle den a dát o tom zároveň vědět co největšímu počtu lidí. Mně asi něco uniká v tomhletom případě konkrétně smysl tohodle. Ale k diskuzi dojde dost možná i dneska tady na Expressu, protože se podíváme na český Reddit a ráda bych se dozvěděla k tomuhle tématu, který nás čeká i něco od vás. Jaký to bude, tak to si musíte ještě počkat. Než k tomu dojdem, tak se podíváme třeba na jeden z nejočekávanějších filmů tohodle roku. Dáme si soutěž o luxusní pobyt a nebo si připomeneme, o který hudební hvězdě vyjde už zítra na Netflixu dokument. Nejdřív si ale něco pustíme. Teďka 21 Pilots, Drag Path.

0: Jesse Reyes, Psilocybin and Daisies na Express FM, kde se za chvilku můžete těšit na Jamie XX společně s Romy nebo Another 54 Ultra.
1: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: To je.
6: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
12: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
13: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
14: Divadlo Hibernia uvádí
15: strhující komorní muzikál
14: 5 let zpět.
15: V hlavních rolích
14: Anna Prášilová-Fialová
15: a Ondřej Rychlý.
14: 5 let, 2 lidé
15: a jeden příběh lásky.
14: Od ledna 2026.
15: Divadle Hibernia.
16: Trenýrkárna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
18: Páchnoucí klimatizace po zimě?
19: V autě 40 stupňů?
18: To nechcete.
19: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
18: Jsme tu pro vás.
19: Klima Express.
18: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
19: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
18: Skočte si nakoupit.
19: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
18: Objednejte se na
19: klimaexpress.cz.
20: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
21: Express. Music first.
22: Express FM.

Another, což je nizozemské duo 54 Ultra, americký hudebník a jejich společný track Talk to You na Express FM. Fanoušci popové divy Kylie Minogue si můžou v kalendáři červeně zatrhnout už zítřejší den. Ve středu 20. května totiž na Netflix míří její velkolepá tříhodinová dokumentární série s názvem Kylie. Takže tříhodinová znamená, že to bude mít tři díly. Zpěvačka se v novém rozhovoru pro magazín Variety svěřila, že ani po 50 se nenechá nikým škatulkovat nebo omezovat. Její recept na úspěch a životní drive je prej postavený na tiché vytrvalosti a až tvrdohlavým optimismu. Velmi mě pobavila přirovnáním k legendární komedii Blbý a blbější, kde konkrétně mluvila o scéně, kde se Lloyd ptá svojí vyvolený, jakou má u ní šanci, a ona mu odpoví, že jedna ku milionu, a on nadšeně zajásá. Takže šance tady je. A přesně takhle prej Kylie přistupovala ke své kariéře, když jí na konci osmdesátek nikdo nevěřil. Za mě strašně hezký přístup. Tak se pojďme na ten dokument navnadit nějakou peckou. Já osobně mám stejně radši ty starší, než ty novější, třeba In Your Eyes. Tohle je Kylie.

0: Nike, pak Kate Tempest, Irish Goodbye, to je novinka tady u nás na Express FM. I dneska pro vás máme soutěž, která vás zrelaxuje a díky které můžete načerpat novou energii. Máme pro vás totiž luxusní pobyt ve vyhlášených lázních Poděbrady. Ten je pro dva na dvě noci s polopenzí. Čeká vás dokonalý únik od každodenního schonu přímo v srdci lázeňské kolonády a hlavně neomezený vstup do špičkové hotelové wellness zóny. Tam najdete třeba vyhřáté výřivky, finskou saunu, páru, parádní bazén a nebo knajpu v chodníček. Jak tohle můžete vyhrát? Stačí nám poslat správnou odpověď na jednoduchou otázku a ta zní, jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě. Správnou odpověď posílejte e-mailem na soutěž@expressfm.cz a opravdu jenom e-mailem, na SMSky nebude brán zřetel. Vítěze vyhlásíme v Express ránu 29. května. Takže ještě jednou pro jistotu tu otázku, jak se jmenuje secesní lázeňská kavárna Lázní Poděbrady, která se nachází přímo na kolonádě. Držím vám palce.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.
3: What we're living in, let me tell ya.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
2: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
11: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
12: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
11: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
13: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Hudba.

Posloucháte Express FM, tohle byly skvělý Nothing But Thieves, které můžete už brzy vidět na festivalu Rock for People. Teď ale jdeme k filmu. Režisér Christopher Nolan, vizionář stojící za hity jako Oppenheimer nebo Inception, chystá další filmovou bombu, která podle všeho přepíše tabulky hollywoodské epiky. V pořadu 60 Minutes se rozpovídal o svojí chystané novince, filmu s názvem Odyssea, tedy adaptaci slavného Homérova eposu o putování krále Odyssea z trojské války. My už jsme vám ho tady lehce představili, ten film, ale teď máme zase něco novýho. Nolan se totiž nechal slyšet, že jde o nejextrémnější film, jaký kdy točil, a že se svým štábem při natáčení narazil na samotné limity lidských možností. Film se točil v Maroku, Řecku, Itálii, na Islandu a ve Skotsku a Nolan ho na nedávném CinemaConu se smíchem označil za noční můru v tom nejlepším slova smyslu. Jeho cílem je vtáhnout diváka přímo do děje. Nechce, abychom hrdiny sledovali z dálky, ale chce, abychom s nima seděli zavření uvnitř trojského koně nebo stáli na palubě lodi bičované bouří. Nolan je známý tím, že do svých filmů láká absolutní hollywoodskou extra třídu a u Odyssey to vypadá na totální overkill. Kromě Matta Damona v roli Odyssea a Anne Hathaway jako jeho věrné manželky Penelope uvidíme i Toma Hollanda, Roberta Pattinsona, Zendayu nebo Charlize Theron. Premiéra filmu Odyssea bude v českých kinech 16. července.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo Ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má podle ministerstva velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Upozornilo také, že návrh neřeší, z jaké rozpočtové kapitoly by Česká televize a Český rozhlas měly dostávat peníze. Europoslanci budou dnes ve Štrasburku debatovat o kybernetické bezpečnosti v Evropské unii a připravenosti na pokročilé systémy umělé inteligence. Na programu zasedání je také konečné hlasování o nových pravidlech EU pro prověřování zahraničních investic s cílem předcházet bezpečnostním rizikům. Trenér Pep Guardiola po sezóně uzavře podle BBC desetileté úspěšné působení u fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč se má rozloučit po nedělním závěrečném utkání Premier League před domácími fanoušky s Aston Villou, přestože má smlouvu ještě na rok. Jeho nástupcem na lavičce se zřejmě stane někdejší kouč Chelsea Enzo Maresca. A dneska bude polojasno až oblačno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Je 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle to byly Atavists. Too old for DIY na Express FM krátce po 11. Máme úterý a taky téma z českého Redditu, tedy platformy, kde se dá anonymně řešit absolutně všechno. A já vždycky nakouknu do Redditu Čechů, abych zjistila, jaký témata teďka Češi řešejí. Jedno z nich mi připadalo trošku úsměvný a to zní: kdo je největší podivín, co kdy ve vašem městě žil? V každém městě, ať už velkým nebo malým, žil nebo žije někdo nechvalně proslulý. Není to influencer ani politik, je to prostě neuvěřitelně divný člověk, který ho zná každý rodák minimálně z vyprávění. Nějaký úplný magor, co prostě se proslavil tím, že dělal něco divného. Prostě slavný podivín. No a než se podíváme na zážitky a zkušenosti pisatelů na tom Redditu, tak se samozřejmě na tutéž otázku ptám i já vás. Máte nebo měli jste ve svém okolí někoho takovýho, třeba i když jste vyrůstali, nebo klidně i dneska? Dejte mi vědět SMS-kou na 602 604 903.

0: Alex Adair, Make Me Feel Better na vlnách Express FM. Před námi je Somber nebo Troye Sivan a taky pokračování tématu, kdo je největší podivín ve vašem městě.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý webhosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i stěžní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
11: Seznam slaví třicetiny a místo dortu servírujeme festival a zapaříme offline. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline, Kapitán Demo a DJs z rádia Express FM. Společenské dění properou živé podcasty v čele s Jindřichem Šídlem a o vaše bříška se postará dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu už v sobotu 6. června od 18.30 v Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
12: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
13: Express FM.
14: Hudba. Na prvním místě.

Tohle to byl Troye Sivan a jeho Rush na Express FM, kde máme téma z českého Redditu. Kdo je největší podivín, co kdy ve vašem městě žil? Nejupvoutovanější post zní: v obci, kde jsem vyrostl, byl jeden a ten byl známý po celém okrese. Prý mu kdysi utekla žena i s dětma a on to nedal a tak trochu mu předcvaklo. Začal chlastat a vyvádět kraviny. Na 1. máje vyrobil alegorický vůz a v pionýrské uniformě pochodoval na náměstí. Pak uprostřed léta přišel s lyžema a lyžařské kombinéze, s kulichem, rukavicemi, komplet prostě do hospody. Dál si třeba vzal prkínko, do něj zabodl nůž, dal si to pod košili, polil se kečupem a lehl si před hospodu. Nebo si vzal černý hábit, kosu a zvonil na nějakou babku, co se navzájem nenáviděli. Pak třeba dával dětem 2 kilo za kotrmelec. Byl to inteligentní člověk, který ho zničil chlast. V hospodách rád hrál šachy a i když byl na mol, vyhrával. Ve městě, kde žiju teď, chodí Péťa 5 korunka, chlapík na hranici své právnosti. Od lidí, co zná, somruje drobný a cigára. Je neškodnej, nepije, jenom umí být pěkně vlezlej. Ten jeho věčný optimismus mu často závidím. No a někdo mu jiný tady na to píše: ten první vypadá, že se díky rozvodu konečně dostal k tomu, co chtěl jednou udělat, ale bránila mu v tom nudná dospělost a manželství. Upřímně za mě to s tím černým hábitem a kosou je absolutně geniální. Za chvilku mrkneme ještě na další příspěvky, anebo se podělte i vy o nějaký svoje známý existence z místa vašeho bydliště na 602 604 903. A teďka Fatboy Slim, Praise You.

Tohle to byla Adéla KGB na Express FM, kde máme téma z českého Redditu. Kdo je největší podivín, co kdy ve vašem městě žil? Jedna z odpovědí tam je Budějovický zaklínač. Spavnuje se v biomu MHD Linka 5. Zbraň, flaška tajemné tekutiny. Schopnosti zaklít. Zaklínač vztyčí ruku směrem k nepříteli a pronese nesmyslnou frázi. Načež tam tady tomu borci napsalo hodně lidí, že zaklínače Budějovického zná taky. A nebo jiný tam napsal. U nás máme stopařku. Je to už důchodkyně, má sebou vždy tašky a stopuje auta minimálně od 90. let. Často stojí u křižovatek a když na vedlejší zastaví auto, aby dalo přednost, zkusí otevřít dveře a když nejsou zamčené, hned sedne do auta a odmítá vystoupit. Nebo taky skáče pod jedoucí auta, aby je zastavila. Místní ji už znají a dávají si na ní pozor, ale chudáci ostatní, kteří ji neznají, tak bába jim skočí pod auto s tím, že potřebuje odvést. A jednou jsem dokonce v obecní skupině četl, že jeden takto neznalý řidič ji odvezl a ona mu na oplátku nechala pocikanou sedačku. No, tolik k českému koloritu na českém Redditu. Myslím, že asi stačilo pro dnešek. Pokračujeme s hudbou. Tady jsou Everything Everything, Cold Reactor.

0: Express. Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
6: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
7: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
8: Květnové vydání hudebního časopisu Headliner právě přistálo ve vaší aplikaci. Ideál je tvrdej míček, velký rozhovor s Mardym o překvapivém albu Vypsané fixy a návrat Legends Asian Dub Foundation. Headliner to je hudební časopis v apce, newsletter, podcasty a novinky denně na Headliner.cz. Pro všechny a zdarma.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
13: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
14: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
15: Venku město, uvnitř klid.
14: sudoměřská32.cz.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
18: Moon Club, nejsilovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančí.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Švédská skupina ABBA, která odstartovala svoji hudební kariéru singlem Waterloo na Eurovizi před 52 lety, oslavila další neuvěřitelný milník. I když už dávno nevystupuje, tak lidé jezdí do Londýna koukat na její hologramy a je to takový fenomén, že je už vidělo více jak 4 miliony lidí. ABBA na to stačily necelé 4 roky. A další hudební data. Téměř 2 desetiletí po smrti je Michael Jackson největším umělcem ve Spojených státech. Poprvé se dostal na vrchol žebříčku Billboard Artist, a to díky obrovskému úspěchu životopisného filmu o Michaelovi, v němž titulní roli hraje jeho synovec Jafar Jackson. Žebříček The Artist sestavuje žebříček nejlepších umělců ve Spojených státech na základě aktivity v oblasti streamování, vysílání v rádiích, prodeje alb a prodeje skladeb. Jacksonův solový katalog vygeneroval během jednoho týdne 161 milionů oficiálních streamů a celkem se prodalo 46 tisíc alb. Lola Young se rozhodla dokončit rozdělanou práci. Konkrétně se jedná o festival All Things Go, kde loni skolabovala. Jak sama řekla, odvykačka probíhá dobře, psychická pohoda je nazpátek. Lola Young tak bude hlavní hvězdou festivalu na jeho zahajovacím večeru 25. září po boku Zary Larson a dalšími hvězdami jsou Brandy Carlile a Muna.
0: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Jedna z odpůrkyň sjezdu sudetských Němců si dnes na zasedání brněnského zastupitelstva přinesla sovětskou vlajku. Státní policie prověří, zda nejde o propagaci komunismu. Novinářům to řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Při výpravě do chilských Ant zahynul český diplomat, který pracoval na české ambasádě v této jihoamerické zemi. Podle chilských médií Čech před smrtí telefonicky oznámil svou polohu manželce a poté jeho tělo našli záchranáři. Fotbalisté Freiburgu a Aston Villa se ve středu obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Besiktase v Istanbulu se utkají o triumf v evropské lize. Německý celek bude usilovat o zisk premiérové cenné trofeje v historii. Trenér Aston Villa Unai Emery může vyhrát soutěž už po páté. A dneska bude polojasno až oblačno, přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Polední zprávy jsou za námi, zdraví vás Míša a pokračujeme s hudbou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Krátce popoledně posloucháte Express FM, tohle je Josh Baker a Omar Plus Back It Up. Pokud máte radši syrový kytarový zvuk 90-kových britských kapel, tak vás tahle ta zpráva určitě potěší. Populární australská trojice DMAs oznámila, že jejich chystané páté album, které vyjde 7. srpna, bude znít úplně jinak než jejich dosavadní nahrávky. Frontman Tommy Odell totiž přiznal, že kapela záměrně utekla z nablejskaných studií a celou novou desku si produkovali sami v historickém komorním studiu v Sydney. Cílem bylo zachytit špinavou energii jejich 10 let starého debutu Hills End. DMAs se rozhodli neopravovat chyby, nechali v písničkách autentický omily a dokonce na finální nahrávku použili původní vokály ze surových demáčů, které Odell zpíval bez sluchátek. A u některých měl prej dokonce i rýmu. Zpěvák dodává, že z desky je konečně slyšet absolutní klid, pohoda a žádnej stres. My už tu z téhle desky hrajeme pilotní single My Baby's Place. Třeba i právě teď.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byla slovenská zpěvačka Zea s naprosto úžasným hlasem a písničkou Tenerife Sea. A za malou chvilku tu budou hrát Temper City nebo MK a taky nám Vašek připravil hokejový přehled.
1: Plachtové haly od firmy Agrodabaky. Plachtové haly, přístřešky pro zvířata, garáže a mnoho dalšího. Skladem a za nízké ceny. Plachtové haly / agrodabaky.cz.
2: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u Webglow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
9: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilbao nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Music first.
12: Express FM.
13: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
11: Express.
12: Express FM.
13: To se dozvíte na našem webu
11: expressfm.cz.

0: aktuálně z mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
2: Zápas Česka se Švédy švédská média popisují jako noční můru, protože takový nástup, kdy prohrávali Trek Ronor během 9 minut 0-3, nikdo nečekal. Jenže vše zdramatizoval Jan Ščotka, který ve vyhypovaném zápase dostal trest na 5 minut a do konce utkání a následné 3-minutové oslabení využili žlutomodří ke snížení na 2-3. Své udělala některá sporná rozhodnutí mužů v pruhovaném a naše reprezentace se až do konce musela strachovat o 3 body, co se nakonec podařilo s konečným stavem 4-3 ve prospěch našich hokejistů. Zároveň se i podle experta studia na Sport.cz Romana Málka vyřešila otázka brankářské jedničky, kterou by měl být Josef Kořenář, nebo se k ní minimálně přiblížit.
3: Má 2 zápasy, 2 vítězství s Dánem a výborný výkon. Těžký zápas dneska, o dost těžší zápas než s Dánama, vítěznej. Tak jak to říkal ty? Přiblížil se.
2: Dnes naši budou odpočívat a zítra v 16.20 nastoupí proti Itálii.
1: Aktuálně z hokejového mistrovství
0: na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.

Krátce před půl jednou nám doznívá Birds of a Feather od Billie Eilish na Express FM, kde já jsem si teďka všimla SMSky, která mi přišla ještě k tématu, co jsem tu měla minulou hodinu z Redditu, a to podivíni v místě nebo městě, kde bydlíte. A SMSka zní: ahoj Míšo, vzpomněl jsem si na jednoho podivína na Praze 6, ještě když jsem tam měl obchod. Pohyboval se tam pán tak kolem 50, usměvavej, vždy dobře naladěn a nás živnostníky vždy oslovoval: korunu, dejte korunu na rádio. Říkali jsme mu Lojzík. Většinou se nad ním vždy někdo smiloval a dostal nějaký drobný. Někdo mu dal kafe, jiný rohlík a tak podobně. Někdy jsem ho otestoval a nedal mu nic. Vždy zachoval dekorum a s úsměvem: koruna na rádio příště, nevadí. A pořád se smál. Jednoho dne skutečně milý radiopřijímač pořídil a vyhrával. Písnička za 5 korun. Takže přezdívka se trochu zvětšila a byl to Lojzík rádio. Perimetr měl opravdu velký, Letnou, Holešovice až po Karlín, a za den vydělal víc než já. Myslím, že si u nás myslel, že jsme blázni. Vždyť vydělávat jde tak snadno s úsměvem. Ahoj, Tomáš. Tomáši, děkuju za takovýhle hezký příběh. Normálně mě mrzí, že Lojzíka neznám, že jsem ho nikdy nepotkala. Ještě když takhle to vyhrává rádio. To by mě zajímalo, jaký stanice vám pouštěl. No nic, my jsme ale teďka na Expressu, takže jdeme pokračovat s hudbou. Teďka si dáme třeba... hned to tady naladím. Cigarettes After Sex.

Lime Garden, Cross My Heart na Express FM. Britská policie teď oficiálně pátrá po ženě, kterou z davu fanoušků zpěváka Youngblooda 100% nepřehlídnete. Naposledy byla totiž viděna s oranžovým dopravním kuželem na hlavě. 52letá Teresa Foley měla od soudu pětiletý zákaz se k Youngbloodovi vůbec přiblížit. Nesměla na jeho koncerty, nesměla psát o něm na sociální sítě, prostě totální stopka. Jenomže ona si asi prostě nemohla pomoct. Zákaz porušila a minulej měsíc napochodovala přímo před klub v Londýně, kde Youngblood vystupoval. Z nějakého důvodu tam začala drsně nadávat fanouškům ve frontě. Ty si to ale nenechali líbit a než dorazila policie, tak jí prostě nasadili na hlavu silniční kužel. Žena měla vstanout před soudem, jenže tam nedorazila. Nejdřív se vymlouvala na covid a teď dokonce požaduje, aby soud celý zákaz přiblížení zrušil. Soudci ale došla trpělivost a vydal na ní mezinárodní zatykač. No a dobře dělá, ještě by se objevila u nás v Hradci na Bloodfestu.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?

0: BYD Sea-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
1: trenirkarna.cz.
2: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: trenirkarna.cz.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Tohle to byly Editors se svojí novinkou Collidin na Express FM. Blížíme se k jedné hodině a to znamená jediné fun fact nakonec. Slovo laser je dneska tak běžný, že ho bereme jenom jako obyčejný podstatný jméno, ale původně vzniklo přesně z těchto počátečních písmen. Light amplification by stimulated emission of radiation. Takže laser. V doslovném překladu to znamená zesílení světla pomocí stimulované emise záření. Ten ale nebyl první. To byl totiž maser. Ještě před laserem vědci v roce 1953 sestrojili přístroj, který místo světla zesiloval mikrovlny. Proto se jmenoval maser. Jakože maser. Mimochodem úplně stejně je na tom i slovo radar. I to je zkratka, a to konkrétně pro Radio Detection and Ranging, rádiová detekce a zaměřování. Žádný track o laseru tu nemáme, ale máme tu jeden s názvem Radar, čili radar. Tak tady tím já se rozloučím a zítra zase v 10. Ahoj!

0: rychlý přehled zpráv.
1: V pražských Záběhlicích se dnes dopoledne čelně srazila tramvaj s autobusem. Zranilo se 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu. Počet obětí nákazy ebolou v Kongu vzrostl podle odhadů na 131. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace uvedl, že je rozsahem epidemie a jejím šířením hluboce znepokojen. V nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa figuruje kanonýr Neymar, který v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka 3 roky nehrál. A ještě zprávy o počasí. Dnešní odpolední maxima dosáhnou 17 až 22 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno s občasnými přehánkami a o stupeň tepleji. V neděli by mohlo být až 26 stupňů. Na Expressu právě odstartovalo odpolední vysílání. Krásný den vám přeje Veronika Kloušková.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Ještě jednou vás u odpoledního vysílání zdraví Veronika. Máme úterý a svátek slaví Ivo, takže Ivošové, Ivové, všechno nejlepší vám přeju. Teď se na chvíli podíváme do Amsterdamu, krásné město, mám ho moc ráda. A je to první hlavní město na světě, kde zakázali reklamy na maso a fosilní paliva ve veřejném prostoru. Což znamená, že z ulic zmizely billboardy a reklamní plochy na burgery, na lety do zahraničí nebo auta a místo nich se tam objevují třeba kulturní akce. A město tvrdí, že chce veřejný prostor sladit se svými klimatickými cíly a postupně snížit spotřebu masa i uhlíkovou stopu. Já bych ty reklamy v ulicích vymazala úplně všechny, aby to nebylo rušivé, alespoň v centru. Prostě zakázal bych reklamy, takové ty stojky prostě barevné, svítící úplně a zcela. Ale tohle samozřejmě kvituju taky. Pustíme se Kendricka Lamara a pustíme se taky Charlie XCX.

0: Tak to byla Charlie XCX, stále ještě novomanželka, protože teprve za 2 měsíce oslaví první výročí svatby s bubeníkem kapely D1975, Georgem Danielem. Oni měli 2 svatby, ta první byla v Hackney v Londýně a ta druhá byla o, myslím, 2 měsíce později v naprosto nádherném sicilském městečku Skopelo. Byla jsem tam, je to místo, kde se natáčeli Dannyho parťáci. Je to taková úžasná vesnice s vesnickým životem, s nádherným náměstíčkem, kde sedí lidi kolem takového velkého stromu. Nádhera, až pojedete někde na Sicílii, tak se tam určitě zastavte. Skopelo. Hrát si budeme za chvíli Kasabian a taky si pustíme novou spolupráci Madony se Sabrinou Carpenter, jmenuje se Bring Your Love.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s Webgloob AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webgloob.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Co je?
3: Dobrovárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: Seznam slaví 30. narozeniny. A nebude jen dort, ale rovnou celý festival. Přijďte s rodinou už od 12 hodin. Čeká vás Kašpárek v rohlíku, Leny, živé podcasty, aktivity pro děti a dobré jídlo a pití. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražské Garbe Holešovice. Registrace vstupenek už teď na seznamfest.cz. A my se na vás už fest těšíme.
9: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
10: Hudba na prvním místě.

To byla Sabrina Carpenter jako host Madony na její nové písni Bring Your Love. Madonna vydá 3. července pokračování své desky z roku 2005 Confessions on a Dance Floor. Bude se jmenovat Confessions Římská 2 a o produkci se postaral opět producent Stuart Price. Natáčelo se v Londýně a jak už název napovídá, tak album bude opět cílit na taneční parket. Teď si poslechneme Two Door Cinema Club Comeback Home. Express FM.

Na Expressu dozněli Wolfgang a teď si pustíme skupinu, která už za měsíc přiletí do Prahy na festival Metronom, který poprvé historicky proběhne na letišti v Letňanech na velké ploše. Je to skupina Manic Street Preachers. Já jsem si teď poslechla docela zajímavý rozhovor s Nicky Wirem, což je baskytarista a hlavní textař kapely Manic Street Preachers. A on má zvláštní zálibu, protože celou kariéru, jak takhle kapela jezdí po světě, tak z každého hotelu si odnese čemu se říká flannel, což je takový flanelový přehoz přes postel, takový pás látky, který se dává v hotelech jakoby na postel, a ještě takové ty bločky a propisky hotelové. A říkal, že je velmi zajímavé sledovat, že od těch 90. let, kdy kapela hrála v takových těch jako motorestových hotelech v těch dvou hvězdách, se posunuli do těch luxusnějších ubytování, do těch 5 hvězd, a jak se taky tyhle ty doplňky, které se odváží a sbírá, prostě vylepšují. Taky nevím, v jakém hotelu budou bydlet v Praze, ale snad ten jeho úlovek bude stát za to. Co se týká mě, tak já si z hotelu pravidelně taky odvážím mejdlíčka nebo takové ty sprchové gely. Další věci ne, nikdy jsem si třeba neodvezla ručník nebo župan nebo papuči a tak dále, ale vím, že to lidi dělávají. Nicméně myslím, že to mejdlíčko a ten sprcháč je tam určený pro mě, já jsem si to zaplatila, takže jsem ho vždycky odvezu a pak to doma používám. Můžete mi k tomu napsat své zkušenosti, pokud si něco odvážíte z hotelu, tak 602-604-903, tohle je číslo k nám. A jdeme si pustit tady Manic Street Preachers z doby, kdy ještě bydleli v těch dvou hvězdách, rok 1992, Motorcycle Emptiness. Express FM.

0: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji.
0: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
1: Hokejový šampionát na Express FM.
0: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
2: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
1: Express FM.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
8: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodí.

0: Národních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Music. First.
3: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hnutí STAN chce zakázat požívání alkoholu během jednání poslanecké sněmovny. Pro podání pozměňovacího návrhu se politici rozhodli po schůzi ke sjezdu sudetských Němců v Brně. Závěr 6-hodinového jednání totiž provázala velmi emotivní vystoupení vládních poslanců. Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, a to i pro občany Česka a Slovenska. Čeští hokejisté včera ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu porazili obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. A ještě zprávy o počasí. Dnešní odpolední maxima budou dosahovat 17 až 22 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno s občasnými přeháňkami a o stupeň tepleji. V neděli by mohlo být až 26 stupňů. To byly zprávy ve 14 hodin. Posloucháte odpoledne na Expressu. Zdraví vás Veronika. Hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Giant, nomen omen, Calvin Harris a Regan Bowman, o tom byla řeč, on je opravdu gigant, a to nejen jaksi svým tělesným rozložením, ale hlavně hlasem. Ten hlas je neuvěřitelný. Teď se podíváme na chvíli do Prahy, mám tu pro vás takový tip nebo oznámení. Jeden den v roce se ulice Krymská, která se svažuje ve Vršovicích, mění v téměř neprostupnou zónu tance, radosti, zábavy a dobrého jídla. Ta akce se jmenuje Zóna Krymská. Je neuvěřitelné, kolik tisíc lidí se dokáže nacpat do této malinkaté uličky. A Korzo Krymská proběhne tuto sobotu. Co se týká toho programu, tak už je znám line-up. Budou tam tři stage, na kterých se bude hrát, a budou tam hrát DJové, a na nich vystoupí například Athena Chlebová, Laco Deči se svou kapelou Cellula New York, Manon Mert, DJ Double J, Iron Cap, Maniac naživo a další a další. Takže to je tahle sobota, Korzo Krymská, v kolik se začíná? Ve 12, v pravé poledne. Počasí by mělo přát. Za malou chvíli si poslechneme Harryho Stylese, který vyjel na své velké turné. Jak je hodnoceno, tak to vám řeknu po jeho písně American Girls.
1: Sportuješ? Chceš svaly? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
2: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webglobe.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
10: Venku město, uvnitř klid.
9: sudoměřská32.cz.
11: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
12: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
13: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
12: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
13: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte na Lamy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
12: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
13: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
11: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
14: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
10: Express. Music first. Express FM.

0: se vypravíte na výlet do Prahy a budete se procházet třeba Pražským hradem, jeho areálem, tak vězte, že budova, kterou si rozhodně tak 2 roky minimálně neprohlédnete, je Belvedere, neboli letohrádek královny Anny, renesanční letovisko z 16. století, který věnoval Ferdinand I. své choti královně Anně Jagellonské. Tak Belvedere bude teď procházet 2 roky kompletní rekonstrukcí a až bude opraven, tak ty jeho prostory budou sloužit k pořádání komorních akcí a také výstav. Za malou chvíli vám prozradím, jaké koncerty můžete napříč celým Českem navštívit v tomto týdnu. Možná už budou i nějaké venkovní festivalové akce, ještě před kým si poslechneme třeba Strokes, Going Shopping, anebo skupinu Gorillaz, kterou už 10. června uvidíme u nás v Česku na festivalu Rock for People.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Tento víkend bude teplý a slunečný, má být až 26 nebo dokonce na Moravě 27 stupňů Celsia. A koukala jsem, že několik festivalů už opravdu bude. Jedním z festivalů je Bangerfest, který proběhne ve Zlíně v parku u Baťovy vily. A vidět tam na jednom místě a tančit na ně můžete Bena Kristovou, Sofiana, Steina 27, Gufrau s Viktorem Kalem, Maniaka, takže festival pro mladší publikum. Další festival, o tom už jsem se zmiňovala včera, ale zopakuju to, protože to je festival s bohulibým účelem a to znamená, že výtěžek z tohoto festivalu poputuje na péči o pacienty s nemocí ALS a jmenuje se Společně fest, proběhne v České Třebové na stadionu fotbalovém a vystoupí tam třeba Tata Boys nebo Ventolin. A pak tu mám ještě festák pro všechny pankáče, protože Tři sestry pořádají svůj pravidelný narozeninový dvoudenní mejdan v Ledárnách Braník v Praze. Tentokrát oslaví 41. narozeniny a tentokrát tam ještě bude trochu předčasně Fanánek slavit své kulatiny. 18. června mu totiž bude 60. Ten festák proběhne 2 dny. V tom prvním dnu v pátek vystoupí třeba SPS nebo The Fialky a v sobotu to budou mimo jiné Tři sestry, hlavní organizátor. Tak to byly festiáky na tento víkend, dál nám budou hrát Kenya Grace, Snail Mail a poslechneme si taky hudební zprávy, který pro vás připravuje Vašek.
1: Mama. Jednou tohle chcete slyšet, teď si ale ještě chcete užívat život naplno, cestovat, budovat kariéru. Za pár let ale může být pozdě. Myslete na svou budoucnost a nechte si zamrazit vajíčka, třeba i na splátky. Objednejte se na www.pronatal.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
5: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně@podebrady.cz.
6: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
7: Mami!
6: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
7: Vystřihovali jsme slona.
6: Vystřihovali?
7: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
8: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music. Music. First. Express FM. Take me.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
2: Music news.
3: Švédská skupina ABBA, která odstartovala svoji hudební kariéru singlem Waterloo na Eurovizi před 52 lety, oslavila další neuvěřitelný milník. I když už dávno nevystupuje, tak lidé jezdí do Londýna koukat na její hologramy a je to takový fenomén, že je už vidělo více jak 4 miliony lidí. ABBA na to stačily necelé 4 roky. A další hudební data. Téměř 2 desetiletí po smrti je Michael Jackson největším umělcem ve Spojených státech. Poprvé se dostal na vrchol žebříčku Billboard Artist, a to díky obrovskému úspěchu životopisného filmu o Michaelovi, v němž titulní roli hraje jeho synovec Jafar Jackson. Žebříček The Artist sestavuje žebříček nejlepších umělců ve Spojených státech na základě aktivity v oblasti streamování, vysílání v rádiích, prodeje alb a prodeje skladeb. Jacksonův solový katalog vygeneroval během jednoho týdne 161 milionů oficiálních streamů a celkem se prodalo 46 tisíc alb. Lola Young se rozhodla dokončit rozdělanou práci. Konkrétně se jedná o festival All Things Go, kde loni skolabovala. Jak sama řekla, odvykačka probíhá dobře, psychická pohoda je nazpátek. Lola Young tak bude hlavní hvězdou festivalu na jeho zahajovacím večeru 25. září po boku Zary Larson a dalšími hvězdami jsou Brandy Carlile a Muna.

a její Starry Night. Pustíme si americkou skupinu Muna. Ta vydala před pár dny 8. května svoji novou desku, která se jmenuje Dancing on the Wall. Tanec na zdi, pozdi. No a z té desky si zahrajeme titulní single, poslední song této hodiny.

0: Express FM.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Ministerstvo financí požaduje přepracování návrhu zákona o médiích veřejné služby, který připravilo Ministerstvo kultury. Současné znění návrhu má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů, uvedl rezort v připomínkách. Ruské jaderné síly dnes zahajují třídenní cvičení na téma přípravy a nasazení jaderných sil pod hrozbou agrese. Při cvičení se počítá s odpálením raket a střel s plochou dráhou letu z poligonů na ruském území. Trenér Pep Guardiola uzavře své úspěšné desetileté působení u fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč se má rozloučit po nedělním závěrečném utkání Premier League před domácími fanoušky s Aston Villou, přestože má smlouvu ještě na rok. Jeho nástupcem se zřejmě stane někdejší kouč Chelsea Enzo Maresca. A ještě zprávy o počasí. Dnešní odpolední maxima dosáhnou 17 až 22 stupňů Celsia. Zítra bude polojasno s občasnými přeháňkami a o stupeň tepleji. V neděli by teplota mohla vyšplhat až k 26 stupňům. Po 15. hodině vás ze studia Rádia Express FM dál zdraví Veronika.
1: Radio Express FM.
0: Express FM.

0: Tak, Márky dospíval písničku o tom jednom kratičkém momentu, kdy se člověk zamiluje, aniž by si to plánoval, aniž by to čekal, prostě to lupne a je to tam, bylo to jistý. Jistý je, že už tento pátek za 3 dny vychází nová deska Vypsané fixy po 4 letech, jmenuje se Ideál a tento čtvrtek v 19 hodin můžete v našem vysílání slyšet rozhovor s Márdím právě k této desce. Za malou chvíli si dáme Lady Gaga z Deuči a pustíme si taky White Lies a pustíme si taky něco mnohem, mnohem, mnohem staršího, protože tu bude old school.
1: Hledáte místo, kde se historie potkává se zážitkem? Jindřišská věž v samém srdci Prahy. Vyhlídka s jedinečným výhledem na město. Expozice o Jindřišské věži a pražských věžích. Galerie. Netradiční prostor pro váš večírek, kulturní akci či svatbu. Jindřišská věž. 10 pater kultury, zábavy a odpočinku v centru Prahy. jindřišskavěž.cz CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglow.cz.
2: My v Kobyshop.cz dobře víme, že stavebnice modelů letadel, tanků, lodí či vlaků dělají radost nejenom dětem, ale i dospělým. Takže i vám. Tak co? Už jste si dnes hráli? Svoji radost najdete na www.kobyshop.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?

0: Já na Tyrlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
0: Já, Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kompo. Nyní v akční nabídce.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v kluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalace Praha, zábava na celý den, více na aquapalace.cz.
7: Hudba na prvním místě.
8: Express FM.

0: Tak tenhle song zní v aktuálně nejnavštěvovanějším filmu v českých kinech Ďábel nosí Prádu 2. Na druhém místě návštěvnosti se drží Michael, tedy životopisný film o Michaelu Jacksonovi, a na třetím místě je Super Mario galaktický film. Teď si pustíme White Lies a jejich Tokio.
1: Express FM.

0: Express Old School. Old school.
1: Let's come together right now, oh yeah, in a sweet harmony. Tak tohle se linulo v 90. letech minulého století z reprobeden na diskotékách. V roce 1993 vyšel tenhle synthpopový single britských The Beloved, který se jmenuje Sweet Harmony. Vyšel na jejich druhém albu Conscience a je dílem zpěváka Johna Marsha a jeho manželky Heleny. V takové jemné, jednoduché písni v pomalejším tempu, která není příliš vzdálená tvorbě Pet Shop Boys například, nabádá Marsh svým sametovým hlasem k harmonickému soužití na této zemi. Oblibě se těšil zejména videoklip, ve kterém si zcela nahý sedící Marsh pobrukuje píseň v obležením zcela nahých krásek usazených v mracích mlhy a zakrývajících si intimní partie pouze vlasy, pažemi a nebo nohama. To video bylo na tehdejší dobu vzhledem k akcentované sexualitě poměrně odvážné. Marš se nicméně bránil, že klip, jehož záměrem je představovat lidský soulad, je tak asexuální, jak jen může být. Podívejte se na ten klip sami, mně to úplně asexuální nepřipadá, ale tak... Marš řekl, tak to tak má být. Beloved, Sweet Harmony, rok 1993. Express Old School.

No, saxofonové solo musí být v roce 1993, pokud vás zajímá, jak se jmenuje ten hráč. Je to Nigel Hitchcock, úžasný hráč na saxofon, který doprovázel Robbieho Williamse, Ray Charlesa, Take That, George Michaela, Pink Floyd, Kylie Minogue, Brand New Heavy, Cyndi Lauper, Spice Girls, Toma Jonesa, Kate Bush, Cher, Jamesa Browna, Boyzone. Můžu pokračovat dál a dál a dál. Tohle už je ale Janelle Monáe.

0: Express Filmex.
1: Kdo uprostřed noci zastaví s autem na opuštěné silnici, měl by počítat s nejhorším. Rozhodně tedy v americkém road trip hororu Pasažér, který je napěchován masivními lekačkami. Natočil ho norský režisér André Ovredal. Mladý pár, který očekává narození potomka, chce zažít ještě jedno pořádné dobrodružství. Půjčí se tedy karavan a vyrazí na bezstarostnou jízdu po americkém venkově. Pohoda trvá do okamžiku, kdy uprostřed noci zastaví u nehody, aby pomohli. Klukovi zhroucenému za volantem už ale pomoci nedokážou. V místě havárie se ale nachází ještě něco. A nebo někdo. V kempu, kde dvojice stráví následující noc, jim vyprávějí legendu o pasažérovi, děsivém přízraku, který terorizuje ty, co zastavili. A podle této legendy je čeká posledních pár chvil života.
2: Daniel?
1: Další premiérou je film ze světa Star Wars, Mandalorian a Grogu, který navazuje na seriál The Mandalorian a je prvním Star Wars velkofilmem po 7 letech. Zlé impérium padlo a jeho válečníci zůstávají roztroušeni po celé galaxii. Nově vzniklá republika se snaží chránit vše, za co povstalci bojovali, a proto požádala o pomoc legendárního mandalorianského lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a jeho mladého učedníka Groga, známého rovněž jako Baby Yoda. Film režíroval Jon Favreau a kromě Pedra Pascala se v něm objeví Sigourney Weaver a také postava Rota the Hutt, syn slavného gangstra jménem Jabba the Hutt. Rota je svalnatější než jeho otec a je gladiátor. Namluvil ho Jeremy Allen White.
3: Grogu will live centuries beyond me. I won't always be around to protect him.
4: This is about preventing another war and protecting everything the rebellion fought for.
5: There are too many. Go now. I'll hold them off.
0: Express Filmix
6: na Express FM.
7: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
6: Express.

0: píseň k bondovské videohře. Ten song se jmenuje First Light. Koukala jsem se, kdo je favoritem bookmakerů na nového Jamese Bonda, a jejich favoritem je jednoznačně Callum Turner, 36letý britský herec, který je také manželem zpěvačky Dua Lipa. A mohli jste ho vidět například v moc povedené, takové jako posmrtné komedii, která se jmenuje Eternity. Navždy s tebou, moc doporučuji, líbilo se mi to. Za malou chvíli si dáme Frank Pop Ensemble a pustíme se taky skupinu Blossoms, která má venku novou skvělou věc, která se jmenuje Joke About Divorce.
1: Startuje hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Buďte v obraze s Express FM.
2: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Třikrát denně vám nabídneme čerstvý výsledkový servis, zajímavosti ze šampionátu, informace z české kabiny a program dalších zápasů.
2: Hokejový šampionát na Express FM.
1: Let je připravený, emocí bude dost. Mistrovství světa v hokeji 2026 na Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
4: Už od 11. května startuje na Allegro festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
2: Express FM.
5: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
6: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
7: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
8: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
9: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
10: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo

0: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Divadlo Hybernia uvádí
3: strhující komorní muzikál
2: 5 let zpět.
3: V hlavních rolích
2: Anna Prášilová Fialová
3: a Ondřej Rychlý.
2: 5 let, 2 lidé
3: a 1 příběh lásky.
2: Od ledna 2026.
3: V divadle Hybernia.
4: Jau Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křeček, Muzeum of Bricks.cz.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Trénírkárna.cz.
8: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Trenírkárna.cz.
9: Express.
10: Music first.
9: Express FM.
11: All of my soul brothers here tonight. You ready?

0: Jo, vtipkovat o rozvodu během hádky se vám taky nemusí jako vyplatit, když se jako hádáte do krve, chcete to odlehčit a řeknete, no tak se rozvedem, tak se rozvedem. No a ještě to možná zhoršíte. No tak to je nová písnička od kapely Blossoms přesně na toto téma Joke about divorce. Já doufám, že se vám líbí a že takové hlouposti jako Tom Ogden dělat nikdy nebudete, protože by vaše žena mohla říct tak jo. Veronika se s vámi loučí. Za chvíli tu máme 16. hodinu a užijte si večerní vysílání s Petrem a s Michalem, užijte si jejich Express Drive, máme úterý, nevím, co tam pro vás mají nachystáno, oni vám to řeknou hnedka na začátku, začínaj s právama, pak už je to na nich. Tak se mějte moc hezky a zítra se na vás budu těšit zase mezi 1 a 4 odpolední. Ahoj.
1: Express. Tohle je Express FM. Express FM.

0: allergy flaws and a racism tick. I tell it, nah. It's just a BBM tick.
1: Rychlý přehled zpráv.
2: Poradce pro národní bezpečnost Hynek Moníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN, potvrdil to premiér Andrej Babiš. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš dále uvedl, že zatím neví, kdo k Moníčka nahradí. Spojené státy provedou ve středu test mezikontinentální balistické rakety Minuteman 3, schopné nést jadernou hlavici. Raketu odpálí z Vandenbergovy základny amerických vesmírných sil. Ruská armáda, která nacvičuje společně s běloruskými jednotkami dopravu jaderných hlavic a jejich přípravu k použití, bude v úterý a ve středu v rámci manévru trénovat samostatně přípravu a použití jaderných zbraní. Přesně za měsíc vypukne na brněnském autodromu největší motoristická událost roku na českém území. V Brně se po necelém roce uskuteční o víkendu 19. až 21. června velká cena MotoGP. Již už loni navštívilo téměř 220 tisíc diváků. Letos se pořadatel snaží toto číslo ještě navýšit. Dnes odpoledne převládá polojasno nebo oblačno, večer čekáme na Moravě a ve Slezsku jasno, v Čechách pak zataženo. Místy se vyskytnou srážky s menší pravděpodobností i bouřky. Večer bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na horách kolem 12. Na Express FM právě začíná odpolední drive s Michalem a Petrem.
1: Radio Express FM.
3: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
3: Express FM.

0: Na Express FM anglická hvězda Ray a její single Skin and Bones.
1: A taky odpolední drive.
0: Zdraví vás samozřejmě Petr a Michal, dva hokejoví fanoušci, kteří včera trnuli poslední 20 minut u hokeje, aby se náhodou nezměnil stav.
2: Já jsem trnul 60 minut a možná déle.
0: Ale... No, a tak do tý, jako bylo to docela pozitivní, ne? Jako na začátku, hele, 3-0 to bylo, že jo? Hele. Už pomalu jako se slavilo, že jo? Nagano to jo, a tak dále. A najednou taková dramatizace, ale nakonec to dobře dopadlo.
2: Koukal jsi doma, jo?
0: Koukal jsem doma, ano.
2: Já jsem se na poslední chvíli rozhodl, přestože jsme tady minulý týden mluvili o tom, že průzkumy ukazují, že většina nebo 60% lidí se ráda dívá doma, v domácím prostředí se svými blízkými. Já jsem se na poslední chvíli rozhodl, že půjdu se důstojně občerstvit a překvapilo mě, že o takovýhle šlágr nebyl nikdo zájem. Byli jsme v té hospůdce sami tři.
0: A to jste byli ve vaší obvyklý hospůdce, kde bejvá jako celkem poměrně živo.
2: Celkem poměrně živo bejvá, proto jsem jako řešil tady ještě z vysílání nějakou rezervačku a takhle. Bylo mi řečeno, že ještě, jako víš, takový to jako, no snad jako něco najdem.
0: Jo, je tam asi 28 stolů volné.
2: Jo, pohodě, sedíte si kam chcete, kluci, vy toto. No, no a samozřejmě jako správný Čech jsem nejdřív jako, jsme tam proklínali rozhodčího, že jo. Byli jsme hrozně chytří a padaly tam názory, jak může Fin pískat Švédy a podobně.
0: Ale tak to já bych jako úplně neřešil, dokonce jsem zažil, že Kanaďan spískal Kanadu, ale víš co, to jsou profesionálové, oni nebudou připískávat to. To zase právě řešíme my tady z našeho českého pohledu, ale i Darina Vymětalíková to řekla na férovku, že rozhodčí jsou nejslabší články zápasu při rozhovoru přestávkovým.
2: A když to řekne Darina?
0: Když to řekne Darina, která to tam prostě sleduje přímo za manťákem, tak asi tomu trošku rozumí, že? Takže jo, dobře to dopadlo a doufejme, že to je takový ten základ. Oni to samozřejmě srovnávají s rokem 2010, kdy jsme měli úplně stejný průběh. To znamená, porazili jsme outsidera, prohráli jsme s outsiderem, porazili jsme Švédy. Takže teď už jenom porazit Kanadu, z prvního místa postoupit do playoff, no a pak už zlatá se prostě tam rýsuje, že...
2: Já bych nesrovnával.
0: Já taky ne, já si dělám z toho legrace.
2: Zůstal bych u nadšeného fandění, což jako teďko nějaká Itálie nás čeká, vězka je volno, viď, pak nás čeká Itálie. No. A co tam ještě máme? Kanadu.
0: Kanadu a ještě nějaký nezdárky. No. Slováky. No. Tak oni ale letos teda takhle. Já se samozřejmě dělám legrace, ale oni letos jsou teda trošku nezdárci. Jim se letos zas až tak moc nedaří. No.
2: Tak aby si to na nás nevy pěkně nespravili nálet.
0: No tak doufáme, že ne. My se za chvilku ještě hokejovou mistrovství pověnujeme, máme tady nějaké zajímavosti, program na dnešní večer a tak dále. Zkrátka to, na co už byste měli být díky tomu, že máme takovou tu pravidelnou rubriku zvyklý z našeho vysílání.
3: Odpoledne

0: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma v Galerii Kooperativy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
3: Showroom kávovaru Jura, Park Poděbradská, Praha 9. Kávovary naživo, ochutnávka zdarma, odborné poradenství a parkování bez starostí. S heslem Rádio máte 10% slevu. Přijďte si pro svůj nový kávovar Jura.
4: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
7: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Jsou dny, kdy nechcete spěchat. Jen si vychutnat chvíli pro sebe. Matcha. Jemná chuť, přirozené povzbuzení a energie, která přichází pozvolna. Objevte matcha eclair. Osvěžující matchu s borůvkou nebo matcha limonádu. Paul. Francouzské pekařství, kde i obyčejný den chutná výjimečně.
10: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
11: Mami!
10: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
11: Vystřihovali jsme slona!
10: Vystřihovali?
11: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
12: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
13: Vinohrady. Adresa, která má styl. Sudoměřská 32. Bydlení s parkováním, zahradou i vlastním wellness a fitkem.
14: Venku město, uvnitř klid.
13: sudoměřská32.cz.
15: Vydejte se do Paříže zlaté éry secese. V komiksovém příběhu za láskou, tajemstvím a magií obrazu Alfonse Muchy. Já, Secese Show. Ohromující multimediální zážitek od tvůrců projektu Vivaldiano. Živá hudba, tanec, akrobacie a dechberoucí 3D projekce. Já, Secese Show v divadle Hibernia.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
18: Express FM.
19: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
1: 13 minut, 3 góly do švédské sítě. Trenér českých hokejistů Radim Rulík si pochvaloval skvělý vstup do utkání proti silnému severskému soupeři. Národní tým ve třetím utkání mistrovství světa vydřel nakonec vítězství 4-3 a očinil předchozí blamáž se Slovinskem. Já nečetl jediný článek, ale hráčům to příjemné nebylo, vykládal zkušený kouč.
2: Jméno finského rozhodčího Rika Brandera čeští hokejisté z paměti jen tak nevymažou. Předčasným hvězdem za stavu 1-0 proti Švédům připravil Jiřího Černocha o gól a nebyl to jediný přešlap, kterého se v dramatické první třetině dopustil.
1: U našich švédských soupeřů začíná celkem slušná panika, možná ne u kouče hokejového nároďáku Sama Halama, ale u bývalých reprezentantů a rovněž novinářů určitě ano. Porážky 3-5 s Kanadou a taky 3-4 s Českem s velkou pravděpodobností znamenají silného protivníka pro čtvrtfinále.
2: Nový způsob výslovnosti švédských jmen, který začal na pokyn šéf komentátora Roberta Záruby uplatňovat Česká televize v plné míře při letošním hokejovém mistrovství světa, pořádně rozčiluje řadu fanoušků.
1: Dobrá zpráva, zdravotní problémy Michala Kempného skutečně nejsou vážné. Český obránce by na mistrovství světa měl pokračovat. Zkušený zadák po absenci v utkání proti Švédům absolvoval úterní trénink.
2: 4 zápasy servíruje úterní program hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku. V české skupině B se ve Friburku hraje odpoledne od 16:20 Itálie s Norskem a večer o 20:20 Slovinsko se Slovenskem. Skupina A v Curychu nabídne ve stejných časech nejdříve souboj Lotyšska s Rakouskem a následně Maďarska s Velkou Británií.
1: Tak fanděte, komu chcete.
0: Mistrovství světa v ledním hokeji.
3: Na Express FM.
4: Sponzorem pořadu je Allegro. Oficiální sponzor IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
5: Už od 11. května startuje na Allegro Festivalu týden ultravýhod Smart Week. Týden skvělých nabídek napříč tisícemi produktů. Allegro, nákupní platforma, které důvěřují miliony Evropanů. Allegro je oficiálním sponzorem IIHF Mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Když hokej, tak Allegro.
0: Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Nehody hlásí Bílovecká ulice v Ostravě, taky Bělohorská v Praze, Pražská Kbelská, a to směrem k ulici Cínovecké pod přemostěním Novopatské. Tam jsou v sobě dva osobáky. Na D0, tedy na Pražském okruhu, pozor ve směru na Ruzini, nebo kde je sedmičce, na 77. kilometru je taky bouračka, no a Pražský okruh celkově trošku hlásí zdržení, taky D5 na příjezdu do Prahy a D1 na příjezdu do hlavního města, no a D1 tradičně už i kolem Brna mezi 178. až 220. kilometrem má také problémy, stejně jako příjezd do Moravské metropole. Po D2 zkrátka dejte pozor a šťastnou cestu s Express FM, odkud vás z úterního Express Drive zdraví Petr a Michal. Express
2: FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutný, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz. Express FM.
4: Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickens, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
2: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Košín se vrací. 11. června, Prague Open Air, Areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
8: Představte si chuť šťavnatých třešní, jemnost kokosu nebo lehkou svěžest toniku. Přesně tak chutnají první teplé dny v kavárnách Costa Coffee. Vyzkoušejte Iced Coconut and Cherry Machu s třešňovou šlehačkou nebo osvěžující espresso cherry tonic. Nalaďte se na třešňovou vlnu a stavte se za námi do Costa Coffee.
9: Seznam slaví 30. narozeniny a místo dortu servírujeme festival, ať to oslavíme společně. Roztančí vás kapely jako PSH, Skyline nebo Kašpárek v rohlíku. Do děje vtáhnou živé podcasty s tvářemi Seznamu. A vaši drobotinu spolehlivě zaměstnají zábavné aktivity. Tak se vidíme na Seznam Festu v sobotu 6. června v pražském Garbe Holešovice. Registrujte se na seznamfest.cz a my se na vás už fest těšíme.
10: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
12: Hudba na prvním místě.
13: Express FM.

0: Express FM.
1: Express FM. Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Stones s trackem Couldn't Give It Away.
1: No, je to vlastně jediný bad sound, který u nás můžete slyšet, protože u nás jinak slyšíte samé good sounds. Mám pro tebe takovou jako novinku, která by měla všem vykouzlit úsměv na tváři.
2: Jsem s ní.
1: Žáci základní školy St. Gregory's v Suffolku ve Velké Británii se rozhodli, že chtějí jít do kina na hraný film Vajana, to bude vlastně hraná verze toho kresleného. No a učitelka jim slíbila, že když jim Dwayne Johnson neboli The Rock odpoví na jejich post na Instagramu, protože oni tam jako jsou nadšený a chtějí tam jet, tak když jim odpoví, tak ona je do toho kina vezme. No, tak Dwayne Johnson odpověděl, ale pozor, on rovnou dětem pronajal celé kino, pozval i jejich přátele, rodinné příslušníky, spoustu sladkostí, popcornu a dalších věcí jim přislíbil a rodičům se rovnou omluvil za to, že těm dětem kupuje ty sladkosti, že jo, samozřejmě. Takže jestli tam bude i on přítomen, to nevím, protože samozřejmě asi bude mít nějaké PR povinnosti v souvislosti s uvedením filmu, ale je možné, že dokonce i dorazí do toho kina, a to myslím, že ty děti se tam rovnou jako, že tam budou muset hodně uklidnit.

0: že tam rovnou počurají Blahem.
1: To je frézina.
0: Je skvělej, jako. Já nejsem žádný jeho velký fanoušek, myslím si, že je dobrý herec, jo, ale teďka je mi o to sympatičtější ještě.
2: Úterní odpoledne na Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Rozhodnutí přesunout agendu protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví překvapilo radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Premiér Andrej Babiš s ní věc neprojednal. O kroku údajně nevěděl ani vládní koordinátor na protidrogovou politiku Pavel Bém, který kvůli němu rezignoval. Podle jeho poradce a předchůdce Jindřicha Vobořila protidrogový program nemůže pod ministerstvem fungovat a hrozí strmý nárůst problémů spojených s drogově závislými. Írán představil své aktuální požadavky v rámci vyjednávání o mírovém plánu. Požaduje ukončení blokády iránských přístavů, zrušení sankcí či stažení amerických vojáků z okolí. Praha se v létě stane poprvé hostitelem akce Royal Golf and Polo Cup. Uskuteční se 8. srpna v areálu Prague City Golf na Zbraslavi. Tento jedinečný turnaj spojuje golf a konské polo a přivede do české metropole mezinárodní účast z řad nejlepších profesionálních hráčů póla z celého světa. Divákům v sobotu nabídne inovativní forma zápasů i doprovodný program. V noci bude velká oblačnost. Zmenšená se bude vyskytovat na Moravě a ve Slezsku a kránu lokálně i v Čechách. V Čechách také výjimečně zaprší. Ojediněle se vytvoří mlhy, nejnižší teploty 10 až 6 stupňů, na východě 4 stupně, na horách kolem 6 stupňů. Na Express FM do své druhé hodiny vstupuje odpolední drive a jsou u toho Michal s Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
3: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: 17 hodin, 4 minuty na Express FM doznívá Miles Smith se singlem Stargazing.
1: No a my už ve studiu vítáme naši milou kolegyni Marušku Irovou. Ze Seznam zpráv, ta o víkendu navštívila prestižní akci Veletrh knihy na výstavišti a určitě si přinesla zásoby čtiva.
2: Ahoj kluci, je to pravda. Přinesla jsem si, ne teda sem, protože to by mi asi záda už nevydržela. Přinesla jsem si ze světa knihy 12 knih. A to musím říct, že jsem na to měla velice omezený čas.
0: Ještě mě zajímalo, já jsem tady včera mluvil o tvojí kamarádce, kterou ty si sdílela, že ta si chtěla koupit 2 nebo 3 knihy, jenom kolik koupila ona?
2: Hele, nakonec to docela udržela, asi 4 jenom. Já jsem z toho byla překvapená a celou neděli, nebo já jsem tam se jela podívat potom neděli dopoledne, protože tam bylo mnohem méně lidí než v sobotu odpoledne, když jsem tam byla.
0: A nižší ceny si říká taky pak, že jsou.
2: A nižší ceny, ale ty většinou mývají některá nakladatelství celou neděli, některá je mají třeba až potom od 2 hodin, protože se ve čtvrtek v neděli zavírá ve 4. A no, hučila jsem do ní horem dolem, ať si koupí ještě tohleto a že tamhle je taky skvělá a odešla opravdu s tím,
0: a víš,
2: s čím chtěla.
0: A víš co, to, jak to podle mě dopadne? Ona si přečte ty své 4 a pak si bude půjčovat od tebe těch 12.
2: No, to je dost možný, ale vzhledem k tomu, že pracuje v nakladatelství, tak má neustále přísun knih, tudíž si myslím, že je toho trošku víc přehlcená, než jsem já, takže já mám pocit, že potřebuju všechny knihy světa.
1: No, tak. My potřebujeme od tebe tipy.
2: Ano.
1: Přinesla jsi tipy jiné než z tohohle veletrhu, nebo budeš se ohlížet za víkendem?
2: Já jsem se rozhodla, že vám řeknu 4 knihy, které jsem si přinesla ze světa knihy a ještě jsem je teda nečetla, takže to bude takový, jakože můžeme si říct potom za několik týdnů, jestli splnila má očekávání nebo ne, jestli to byla trefa do černého, nebo jestli jsem střílela úplně mimo.
0: Tak povídej, první 2 teďka.
2: Tak první 2. První kniha se jmenuje Pohlednice, napsala ji Anne Berest, což je francouzská, a je to příběh židovské rodiny, která vlastně původně pochází z Ruska a po první světové válce odešla do Evropy ze strachu z antisemitismu, což to bylo trochu předčasné, řekněme si.
0: Měli jí dál trošku.
2: Ano, nicméně nakonec zakotví ve Francii, což se taky neukázalo jako úplně šťastné řešení, takže část té rodiny skončila v koncentračním táboře v Osvětimi, část nebo některé členky přežily. A ta kniha by měla být vlastně o tom, jaké to je být Židem nejenom vlastně v tom velkém soukolí dějin 20. století, ale i v současnosti. Takže ta autorka za knihu získala i několik ocenění, jsem na to docela zvědavá, protože nemyslím si, že by to byla taková ta další kniha o holokaustu, kterých jednu dobu vycházelo spousta. Byl to samý Tater s Osvětimi a knihovnice a já nevím, která všechna povolání. Tohle to doufám, že bude mít trochu přesah i vlastně trochu ten sociologický.
0: No a ta druhá kniha?
2: Druhá kniha se jmenuje U Petrovových řádí chřipka. Napsal ji Alexej Selnikov a je to kniha, která je starší. Mělo ji tam nakladatelství Paseka ve výprodeji za 50 korun a mně se strašně líbila ta obálka, takže jsem trošku šla po tom, jak ta kniha vypadala. Nicméně měla by to být taková krimikomedie o životě na ruském venkově, kde začne docházet k nějakým bizarním situacím. A přečtu vám kousek anotace, protože si myslím, že to tak nějak mluví za všechno. Jejich syn pak už jen připomíná, jak se morální ochablost přenáší z generace na generaci, obzvlášť když rodiče o dítě jeví přibližně tolik zájmu jako o pokojovou rostlinu. Takže čekám, že by to mohlo být trochu humorné, že bych vám to zase mohla o tom přinést, abyste neměli jenom samé depky.
1: No, to jsem chtěl zna říct, že bychom trošku humoru potřebovali. No, ale ty máš pro nás ještě 2 tipy a ty si řekneme po písnice.
2: Přesně tak. Express Drive. Na Expressu.

0: Django nám se skladbou Carry On navedili takovou příjemnou atmosféru, tak já doufám, že Maruška Irová ze Seznam zpráv nám teďko dodá dva příjemné knižní tipy.
1: Budu se snažit. Další kniha z těch 12, kterou jsem si odnesla ze světa knihy, se jmenuje Systém něhy, napsal jí Marek Šindelka a vyšla v nakladatelství Host. Je to poměrně novinka, ovšem Marek Šindelka není žádný nový autor. Vydal teda, ale tento román vydal po, bych řekla, skoro desetileté pauze. Předtím knihy, které vydal, byly oceněny Magnezií literou, takže lze očekávat nějakou kvalitu. A román Systém něhy je současný román o houslistce Adě, která je na vrcholu kariéry, ale jinak se cítí trošku vyhaslá, protože vlastně to, co ve svém životě dělá, dělá dost kvůli tomu, aby se zalíbila svému otci, který už je jako po smrti, takže je to hodně o tom vlastně, jak moc děláme věci, abychom vlastně uspokojili ty lidi kolem nás a jak moc přitom myslíme na sebe. Jsem na to zvědavá. Já ráda čtu současnou českou literaturu, že si člověk tak jako dělá představu o tom, kam se ten směr ubírá. No a poslední knihu, kterou bych vám chtěla představit, kterou jsem si odnesla ze světa knihy, byť ještě nevyšla, dostala jsem to jako recenzní výtisk v nakladatelství Beta, se jmenuje Projektory a napsal ji Clemens Meyer. Kniha byla vlastně představená i na festivalu, byl tam autor, který představoval, a jsem na to dost zvědavá, vlastně vůbec nevím, jak to mám popsat, jo. Protože ta kniha má asi 800 stran, je to opravdu bychle. Autor je Němec, tudíž se to odehrává částečně v Německu, ale zároveň se to odehrává třeba v jugoslávském pohoří, kde se natáčel Vinnetou, kde o několik, možná desítek let později, potom probíhala válka jugoslávská, pak se to odehrává v Krušnohoří, pak se to odehrává v psychiatrické léčebně, to všechno mezi druhou světovou válkou a současností. Je to opravdu opus magnum, říkám, vlastně moc nevím, jak to mám představit, nicméně jsem na to zvědavá. Myslím si, že to bude buď strašně skvělý, nebo jenom strašný.
0: No.
1: A je to určitě knížka, do které se chci pustit a ráda vám o ní tady někdy v budoucnu řeknu, protože mě samotnou zajímá, jaké to bude.
0: Tak já myslím, že 12 knih, to je u tebe tak do 20 dnů, to máš všechno dočtení.
1: Ne, to určitě ne.
0: Takže si myslím, že začátkem června nám Maruška už přinese některé z těch knih jako tipy.
1: Myslím si, že příští týden vám přinesu první knihu, kterou jsem četla, o které jsem tady dneska nemluvila.
0: Dobře, tak to se budeme těšit. Děkujeme za tvůj report ze světa knihy. Ano, díky. A pro všechny, kdo nestihli naše tipy, můžou si najít podcast už zítra na našem webu express.fm.cz.
1: Díky.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau, kluci. Drive. Odpolední Drive.

0: 20 minut po 17. hodině doznívá Fisher se skladbou Rain. A to není jediná dobrá hudba, která vás ještě v této hodině čeká.
1: A doufám, že to není předpověď na dnešní podvečer. Somber Potential, Weekend, Take My Breath, a taky se podíváme, co vlastně znamená pro lidi, když řeknou, že jim je teplo.
0: OK.
2: Navštivte výstavu v Galerii Kooperativy, která skládá poctu jednomu z nejlepších českých krajinářů, Otakaru Nejedlému. Představí se vám více než 100 stěžejních děl tohoto výjimečného autora a jeho žáků. Vstup je zdarma. V Galerii Kooperativy.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Nejlevnější kamna.cz. Teplo domova začíná dobrým výběrem. Pořiďte si včas kvalitní a levné vytápění pro dům, chalupu nebo chatu. Třeba oblíbené kamna a sporáky značky Pryty. Nyní se slevou 5% po zadání kódu kamna. Více na webu nejlevnějšíkamna.cz.
5: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Riegerových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG 21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, areál 7. Jediný letošní open air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
11: Yo, Weiss, zase jsem šlápl na kostičku. Ale dneska mi to vůbec nevadí, protože jsem byl zapsaný do Guinnessovy knihy rekordů jako největší sběratel Lego setů na světě. Moje sbírka je vystavena v Praze na Národní třídě, Kutné hoře, Špindlu, Poděbradech a nově i na Moravě. Váš Miloš Křiček, Muzeum of Bricks.cz.
12: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
13: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
15: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
16: Music. First.
17: Express FM.

0: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026. Express.

0: U nás na Express FM máme víkend každý den. Tohle byla jeho skladba Take My Breath.
1: No, možná ti vezme dech to, co ti teď řeknu. Zajímalo by mě, Péťo, jaká teplota musí venku nastat, co se počasí týče, aby si řekl, je, už je teplo, třeba odložím zimní bundu, nebo vezmu si kraťasy, prostě už je vlastně jako jaro, blíží se léto.
0: Tak kraťasy, ty si nechávám opravdu, když je teplo, ale zimní bundu odkládám, dejme tomu, když je několik dní teplota na 20 stupňů.
1: Tak, já tady mám takovou mapu před sebou, kterou publikoval server World in Maps. A tady jsou různé teploty v různých částech Evropy, kdy vlastně si tamní lidé v průměru řeknou, už je teplo.
0: Jo. Takže třeba ve Finsku stačí 12, viď?
1: 13. To z toho dá dobře. Dokonce v Grónsku 7.
0: No tak to je jasný.
1: No. Co se týče střední Evropy, tak tady to máme mezi 18 a 19. U nás je to právě 18. Třeba v Rakousku 19, to mě překvapilo. Ale tak na druhou stranu jsou tam i Alpy, že jo? Takže to je nějaký průměr. Samozřejmě nejvyšší teploty považují za teplo v jižních státech. To znamená Řecko, je tady Španělsko, jich Španělska, jich Itálie, ty mají 25, jich Španělska dokonce 26, ale třeba sever Itálie, tak ten má třeba 22, těm stačí míň.
0: Ty jsou skromní.
1: No, co se týče třeba teda severských států, tak tam si trefil Finsko 13, další státy 15, třeba jako pobaltské státy, v Rusku to mají mezi 11 a 18, tam taky
0: ale
1: záleží.
0: Minus.
1: Tam záleží na tom, kde zrovna seš, ano, v Jakutsku je stačí minus 11 samozřejmě. No, je to různý, no. Docela mě to zaujalo, protože já to mám tak, že když je víc dnů po sobě 15 a už jako je hezky, to znamená jako třeba teď, že jako je slunečno nebo jako polojasno, tak já už přesně vyndávám kraťasy. A je mi jedno, jestli to je na konci února nebo v půlce května. Prostě jak je chvilku teplo, tak vydávám kraťasy a opravdu s velkou nevolí, když nepočítám třeba nějaký akce, svatby nebo nějaký, jako když někde něco moderuju, tak s velkou nevolí se opět převlíkám do nějakých delších jako nohavic.
0: To vám můžu potvrdit, Michal už delší dobu nosí kraťasy.
1: No pozor, teďka o víkendu bylo docela hnusně a to jsem měl dlouhý kalhoty.
0: Fakt asi, jo, tak to no, musel být fakt zima.
1: Polovinu času, no bylo takový to lezavo, jako já jsem byl na západě Čech a tam bylo takový to, jakože pršelo a bylo takový to lezavý, hnusný počasí.
0: My v podstatě v rádiu podle Michala poznáme, že přišel podzim, protože nasadí dlouhasy a že přišlo jaro, protože nasadí kraťasy. Úterní odpoledne na Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Hned dvě nehody hlásí dálnice D1, a to na šestém kilometru ve směru do Prahy a taky na desátém kilometru opačném směru, kde jsou v sobě dva osobáky a jeden elektromobil. Je to u exitu, tak tam dejte pozor. Přímo v Praze je to pak nehoda v ulici Legerově před odbočením do Rumunské a taky v Dykově ulici. V Mostě hlásí nehodu ulice Rudolická. Co se týče zácp, tak samozřejmě kromě těch zmíněných úseků D1. Je to taky příjezd do Prahy po D5 a samotný pražský okruh D0. No a v Brně, tam už se to trochu uklidnilo, tam už byste měli projet téměř bez problémů. Hlásí to jenom příjezd do Brna od Prahy po D1 a potom přímo úsek kolem Moravské metropole, kde se taky jenom lehounce zdržíte. Tak šťastnou cestu z Express FM a Express Drive.
2: Express FM. Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
3: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutnej, že už zase ztratil sluchátka.
2: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na alza.cz.
0: Express FM.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena a tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit.

0: Strhující komorní muzikál
1: Pět let zpět.
0: V hlavních rolích
1: Anna Prášilová-Fialová
0: a Ondřej Rychlý.
1: Pět let, dva lidé
0: a jeden příběh lásky.
1: Od ledna 2026
0: v divadle Hibernia.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenýrkárna.cz.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Tohle je anglická parta Embrace a jejich single z roku 2004 Ashes, který jsme poslouchali na Express FM.
1: Podíváme se do země vycházejícího slunce, do Japonska, které mě furt nepřestává překvapovat řadou věcí. Jo. Představ si, že tam vznikla kavárna, kde vás personál schválně ignoruje.
0: Opravdu?
1: No. Podnik láká zákazníky na autentický zážitek moderní společnosti. Objednávku vám přijmou otráveně, kávu donesou pozdě a obsluha se tváří, že je obtěžujete. Tak. A představ si, že ten podnik má prý překvapivě vysoké hodnocení.
0: Tam bych chtěl pracovat.
1: No, takhle, mnoho českých číšníků by tam v klidu mohlo pracovat s fleku. Jako,
0: takhle, mnoho českých číšníků, tenhle ten koncept vzalo za svůj.
1: Tak my už tady ty podniky máme.
0: Japonci jsou zase 100 roků za náma.
1: A ono tam opravdu, v Japonsku opravdu existuje několik podniků postavených na konceptu jako špatný obsluhy. Nejde ale úplně o klasický kavárny, spíše to říká se tomu koncept kafes, to znamená tematický podniky, kde je zážitek důležitější než samotné jídlo nebo káva, jo. A jedním z nejznámějších byl virální tokijský pop-up podnik, přezdívaný Abuse Cafe, a servírky tam hosty schválně urážely, oslovovali je třeba prasata, házeli po nich poznámky o účesu nebo oblečení a zákazníci si za extra poplatek mohli dokonce objednat personalizovanou tu nadávku.
0: Takhle, lidi mají různý choutky. Mě to třeba rozčilovalo i v Dětenicích, v té středověký krčmě, kde ti prostě, co chceš chlastnat do bytku? Mně to přišlo vždycky tak jako trapný, jo. Protože ty lidi to hrajou. Tady možná to nehrajou. Tam třeba opravdu berou lidi s Turetovým syndromem a podobně, že?
1: Hele,
0: Japonci to mají určitě vychytaný.
1: No, protože samozřejmě Japonsko je malinko jiná, v Japonsku mají lidi malinko jinou mentalitu, tyhle ty podniky tam teda fungují podle tady toho materiálu překvapivě dobře. Hlavně se často stanou virálními na sociálních sítích, protože ty zákazníky sdílejí videa, jak servírka je seřvala za objednávku laté třeba, jo. Ale jako navíc jako má další takový bizarní věci. Třeba kavárny, kde personál předstírá, že jste starý kamarádi.
0: Nazdar! No, takhle, milí posluchači, pokud by náhodou někdo z vás chtěl tenhle koncept převést do Česka, tak prosím vás, hlavně to musíte jako mít napsaný někde, aby to lidi poznali, že to jako není normální. Jako,
1: jo, protože my
0: to je schválně.
1: My tady z Fleku můžeme vyjmenovat 10 míst, kde už to takhle funguje.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Bývalý ředitel pražského dopravního podniku Martin Dvořák odmítl při výslechu vypovídat před detektivy, kteří řeší kauzu Dozimetr. Jen předal 4stránkové prohlášení, v němž kritizuje policii i státního zástupce Adama Borgulu. Více informací přinášejí Seznam zprávy. Ruský prezident Vladimír Putin by nakonec mohl invaze na Ukrajinu litovat. Podle listu Financial Times to minulý týden řekl čínský prezident Xi Jinping svému americkému protějšku Donaldu Trumpovi během jeho návštěvy Číny. Trump čínskému prezidentovi pak navrhl, aby společně s Putinem spolupracovali proti Mezinárodnímu trestnímu soudu. Primátor Karviné a bývalý šéf tamního fotbalového klubu Jan Wolf, jenž patří k zásadním postavám v březnu propuklé obří korupční kauzy, měl mimo jiné zhánět detailní informace o novináři deníku Sport Michalu Košťuříkovi. Policie označila tyto praktiky za mafiánské. Zítra bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo a ráno se ještě budou ojediněle vyskytovat mlhy. Počátku se objeví déšť na západě Čech, postupně i na ostatním území. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na horách kolem 14. Na Express FM do finálové hodiny vstupuje odpolední drive s Michalem a Petrem.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
2: Express FM.

0: Už jsem tady kolegovi říkal, to už dneska po druhý den mám Fordy a on mě samozřejmě vysvětlil, že to je Noah Kahan se skladbou Doors, ale je to tím, že Aaron Dressner produkoval obě alba zmíněných umělců a kapel.
1: No na druhou stranu Aaron Dressner produkuje i album Gracie Abrams, kterou od zítřka budeme hrát. A tam to není vůbec jako poznat, že by to bylo takhle jako kytarový. Hold se to potkalo, no, tak je to takový mamfordácký, no. No možná mamfordáci jsou takový káhanovský, protože mamfordi dřív nebyli až takový jako utahaný jako písničkáři, že jo.
0: Já jsem se teďko bavil s jednou mladou slečnou, něco takový jako řekněme dcerou mýho kamaráda. A ptal jsem se jí, proč má ráda Noah Kahana, jako jestli je to tou hudbou. A ona mi řekla, že ta její generace na jeho tvorbě nejvíc jako cení jeho texty.
1: Upřímnost, tak on je, jako on hodně je upřímnej, co se týče jeho různých psychických stavů a tak, takže asi je to možný, no.
0: Přesně
1: to
0: prostě tak, takže jako klobouk dolů.
1: Koho si ceníme my, starší a pokročilý, tak to je samozřejmě Sir Paul McCartney.
0: Ano.
1: Živoucí legenda, zanedlouho mu bude 84, samozřejmě The Beatles, Wings, solové věci, není potřeba o tom nějak moc mluvit. No a Sir Paul McCartney bude vydávat novou desku. Při té příležitosti samozřejmě má teďka takový zvýšený mediální zásah, řekl bych, a mimo jiné bude speciálním hostem pořadu Tracks of My Years na BBC Radio 2. Ten bude odvysílán 25. května, ale už teď víme, jaké jsou tracky jeho života. On vlastně vydal nebo uveřejnil, pochlubil se svým životním soundtrackem, jak bych to tak jako nazval.
0: Já to vím také a to díky webu Express.fm.cz, kam to Michal samozřejmě postnul, takže jsem se na ten seznam podíval. Je docela pestrý, některá jména jsou překvapivá, některá méně. Jak jsi říkal, Paul McCartney je frajer. Já jsem ho teďko viděl v SNL a musím říct, že jako v jeho skoro 84 letech, což mu bude za měsíc, teda jako za prvý je ve formě, za druhý si ze sebe umí udělat srandu, což je skvělý, a vystoupil tam živě, jako samozřejmě už mu to tolik nespívá,
1: Ježiš,
0: ale ve 84.
1: Jo, a tak on se hlavně nový repertoár tomu přizpůsobuje, ten starý, on tam má schopný vokalisty v kapele a vokalistky, takže oni mu trošku jako pomůžou a je to super. V tom soundtracku jeho života se to dá rozdělit vlastně na tři kategorie. Jeho vzory, to je třeba Buddy Holly, Chuck Berry nebo Elvis Presley. Mm-hmm. Pak jeho souputníci, současníci, to znamená The Kings, Bob Dylan nebo Beach Boys. Mimochodem God Only Knows od Beach Boys dal jako na úplně první místo své hitparády, že to je nejlepší píseň na světě, řekl.
0: Fuck jo.
1: Jo. Tak doufám, že rád kouká na konec Lásky nebeský, že? Protože tam to hraje.
0: Mně se líbí, že tam bylo toho Johna Lennona Imagine. Jo?
1: Dal
0: že
1: tam, jako... Ano, dal tam svého souputníka, kamaráda, bohužel už teda zesnulého kolegu, Johna Lennona. No ale Prince se skladbou Kiss mě až jinak nepřekvapil, ale překvapila mě jedna věc, kterou si teď pustíme. Tohle dal do svojí nejlepší desítky svého života.
0: Super.
1: Human League, Don't You Want Me. Pokud neznáte, tak teď poznáte. Tohle vám doporučuje Sir Paul McCartney našimi ústy.

0: Fulcrum teda, bol slop Divine, to je hudba, která nám doznívá 19 minut po 18. hodině v úterý 19. května.
1: A hudba, která vás ještě čeká, pochází z dílny Temper City, Sigmy, Palomy Faith a nebo Michalových oblíbenců YouTube.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Bohnout, Košín, Prago Union, Rozálie, David Koller, MIG21 a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
5: Zase tankuju. Po 3. tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Košín se vrací. 11. června Prague Open Air, areál 7. Jediný letošní Open Air koncert v Česku. Košín. Silná energie a nezapomenutelný večer s uhrančivým hlasem Sean Evans, který vás znovu dostane. Lístky na Ticketlife.cz. Děti do 10 let v doprovodu zdarma.
9: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy. Víš, jak být in a fresh?
10: My jsme PT Servis. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychloklašky.
9: Mrkni na ptservis.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Servis.
11: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
12: Express. Music first. Express FM.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM.

0: Sigma, Paloma Faith, Changing.
1: No a o výměně bude vlastně i následující zajímavost, a to o výměně spodního prádla. New York Times přišel s takovou statistikou, kolik kusů spodního prádla si můžeš vzít na pětidenní cestu.
0: Pětidenní cestu.
1: Ano, pět dní cesta, kolik ty bys vzal, kolika tady trenýrky?
2: Šestery.
1: Ano. Tak je tady buď možnost pět nebo osm, ale dobrý.
2: Dobře, jako osm.
1: Beru tě, že seš spíš jako, že si jich vemeš vícero. Já to mám úplně stejně, když jedu na dva dny, beru si troje až čtvere.
2: Je tam taky možnost dvě?
1: Ano.
2: Kecám.
1: Ano, 2% si berou méně než 3, protože si je přece můžou vyprat.
2: Jo, takhle.
1: 24%, to znamená čtvrtina, si bere prostě 5 kousků, proč to komplikovat, že? Potom je 68%, to jsme my, bereme si jich
2: čistáci.
1: Víc. Tady píšou 8, ale jako prostě víc než 5, že jo, to jako je prostě... Nevíš, prostě přes den něco se stane, zapotíš se, prostě vyměníš to, že jo?
2: Napadne mě žralok, jako jelen,
1: jo,
2: cokoliv.
1: Jdeš do sprchy, tak přece si nebudeš na sebe brát zase ty jako použitý, že?
2: No jasně.
1: No a pozor, 6% si bere nejméně 20 párů.
2: Kecáš.
1: 20 kusů teda, tak.
2: Kecáš.
1: Ano, 20 kusů. 6% lidí, nikdo neví proč, si bere víc než 20 kusů oblečení.
2: Možná nějaký ADHD, rozumíš?
1: Je to možný, no. Je to možný, že prostě to vnímají tak, že prostě se může stát cokoliv.
2: A nebo
1: zdržím
2: mají
1: se
2: únik.
1: Tam. Nebo mají únik.
3: Úterní odpoledne na Express FM. Express FM.

0: Express. Dopravní
1: servis. Hned tři nehody hlásí pražská doprava, a to na nábřeží Ludvíka Svobody. Tam jsou v sobě dva osobáky. Nehody hlásí i Kettnerova a Strakošova. V ulici Dlážděné v Liberci se potkáte s nehodou stejně jako v Purkyňově v Hodoníně. No a co se týče dopravy a té plynulosti, tak samozřejmě i nadále je problém na pražském okruhu, i když už to samozřejmě není ta nejhorší špička, ale stále se zdrží. Jak na příjezdu po D5 do hlavního města, tak v návazném úseku pražského okruhu a taky na D1 směrem k Praze, co se týče dopravy kolem Brna, tak tam je to klasika, mezi 180. a 196. kilometrem se taky připravte na zhruba 8 minut zdržení. Šťastnou cestu z Express FM a Express Drive.
2: Express FM.
3: Ať jdeš kamkoliv, kompletně tě vybavíme. Od elektroniky po kosmetiku. Sponzorem dopravy je Alza.cz.
4: Dobrý den. Zahráli byste písničku pro přítele? On je děsně smutnej, že už zase ztratil sluchátka.
3: Tak to bych tu pro něj měl hit. S Alza Plus ušetříš pokaždé, když nakoupíš. Je o doručení zdarma a o slevách. I na veškerou elektroniku na Alza.cz.
0: Express FM.

0: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
1: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Eximpur s letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená z Eximtours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
2: CZ doména za méně než půlku ceny nebo úplně zdarma k webhostingu. Využijte jarní slevy u WebGlow. Udělejte první krok k vlastnímu webu. Registrujte si svou CZ doménu, dokud je volná. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Potřebuješ čerpadlo? Hledáš firmu, která má tisíce produktů skladem, vše bleskově doručí a zajistí non-stop servis? Pak hledáš pumpu. Pomůžeme s výběrem toho nejlepšího čerpadla. Jsme tu pro vás více než 35 let. www.pumpa.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují

0: www.bezpotisku.cz.
1: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Music. First.
4: Express FM.

0: Express FM.
1: Sponzorem pořadu je Allegro, oficiální sponzor IIHF mistrovství světa v ledním hokeji 2026.
0: Express FM. Novinka.

0: To byla novinka ve vysílání Express FM s názvem Irish Goodbye, pod kterou jsou podepsáni Kneecap a Kate Tempest.
1: No, naše irské adie už bude za chvilku, ale důležité je říct, že tohle je novinka už jenom dneska, protože zítra pro vás máme pětici nových singlů, vy už možná jeden znáte, pokud sledujete naše sociální sítě nebo jste poslouchali dnešní Express ráno, nicméně my vám to dáme kompleto, všech pět novinek s příslušnými informacemi.
0: Přesně tak, přihodíme i něco ze svého. Já jsem se do této akce radši nepouštěl, protože tenhle týden mám trošku popletený. Utíká to tak rychle, takže za chvilku budou Vánoce a já to nechávám na tobě. Zítra máme co? Středu.
1: Zítra máme středu.
0: Novinky. OK.
1: Ano, novinky. Petr totiž dneska, milí přátelé, v kanceláři říká, proč máme na Instagramu, že zítra od zítřka hrajeme tuhle novinku, když to hrajeme až o čtvrtka. Říkám, prosím tě, ty už si včera to říkal do vysílání. Od středy hrajeme novinky. Už leta páně, nevím jak dlouho.
0: No ještě, že máme dneska sobotu.
1: No, myslím, že je čas se rozloučit, milí přátelé, milí posluchači. Těšíme se zase zítra ve středu 16 až 19. Peťo, zítra je středa 16 až 19.
0: Ano, užívejte, těšíme se.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: punkoví bouzliváci Idols se vrací do Česka. Ještě vzteklejší, odvážnější a připraveni položit na kolena celé Fórum Karlín. Zazvěte si s nimi už 7. července 2026. Vstupenky seženete už teď v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
1: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u cestovní kanceláře Fisher letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s cestovní kanceláří Fisher. Stačí si jen vybrat na fisher.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já,
3: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
5: Sportuješ? Chceš svalit? Nechceš být unavený? Nestojí ti za to žít jako loser? Hele, nech si poradit.
6: Jsme PT Servis, sportovní a zdravá výživa. Nejsme jen pro olympioniky, ale pro každého. A už víc jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
5: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% s heslem PT Servis.
7: Věda, řemeslo, slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
10: Hudba na prvním místě.

0: Nečekejte na omezenou nabídku Last Minute a zajistěte si u Exim Tours letní dovolenou za skvělé ceny už teď. Radost a pohoda od prvního okamžiku. Přesně tak může vypadat vaše dovolená s Exim Tours. Stačí si jen vybrat na eximtours.cz.
1: Webová stránka za 169 korun? Ano, s WebGlobe AI web editorem máte web hotový za chvíli. Bez programování, bez starostí. AI vše připraví, vy jen doladíte detaily. Využijte jarní nabídku na webglobe.cz a spustíte svůj web ještě dnes.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Music. First.
4: Express FM.

0: vše pro webové stránky až o 60% levněji. Využijte jarní slevy u WebGlobe a pořiďte si rychlý web hosting i s doménou za méně než polovinu ceny. Dlouho se nerozmýšlejte, dobré domény mizí rychle. Tak spěchejte na webgloob.cz.
1: Hubneš, tvaruješ, bolí tě hlava, nemáš energii, nic moc, pleť a vlasy? Víš, jak být in a fresh?
2: My jsme PT Service. Zdravá výživa a doplňky stravy. Nejsme jen pro olympioničky, ale pro každého. A už více jak 30 let. Žádný rychlokvašky.
1: Mrkni na ptservice.cz, registruj se a nakupuj chytře s lepšími cenami na vše. P jako Pavel, T jako Trampota. Sleva dalších 10% se slem PT Service.
3: Express FM.
4: Hudba. Na prvním místě.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Express.
2: Express. Express.
3: Hudební zprávy.
2: Music news.
4: Švédská skupina ABBA, která odstartovala svoji hudební kariéru singlem Waterloo na Eurovizi před 52 lety, oslavila další neuvěřitelný milník. I když už dávno nevystupuje, tak lidé jezdí do Londýna koukat na její hologramy a je to takový fenomén, že je už vidělo

více jak 4 miliony lidí, aby na to stačily necelé 4 roky. A další hudební data. Téměř 2 desetiletí po smrti je Michael Jackson největším umělcem ve Spojených státech. Poprvé se dostal na vrchol žebříčku Billboard Artist, a to díky obrovskému úspěchu životopisného filmu o Michaelovi, v němž titulní roli hraje jeho synovec Jafar Jackson. Žebříček The Artist sestavuje žebříček nejlepších umělců ve Spojených státech na základě aktivity v oblasti streamování, vysílání v rádiích, prodeje alb a prodeje skladeb. Jacksonův solový katalog vygeneroval během jednoho týdne 161 milionů oficiálních streamů a celkem se prodalo 46 tisíc alb. Lola Young se rozhodla dokončit rozdělanou práci. Konkrétně se jedná o festival All Things Go, kde loni skolabovala. Jak sama řekla, odvykačka probíhá dobře, psychická pohoda je na zpátek. Lola Young tak bude hlavní hvězdou festivalu na jeho zahajovacím večeru 25. září po boku Zary Larson, a dalšími hvězdami jsou Brandy Carlile a Muna.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Top.
0: Express Top. Express Top. To nejlepší z Express FM.
2: Jsme za polovinou května a je na nás zhodnotit, jak se nám tady na Express FM hudebně daří. Asi vás nepřekvapí, že to děláme každý týden, vždy v neděli, což je nejspíš dnes, pokud nás tady neposloucháte v úterní repríze. Žebříček Express Top vždy vyplivne kompjuter hudebního šéfa Radka Bureše a my vám tak můžeme představit 10 nejhranějších skladeb a 5 novinek. A novinkou tradičně začínáme. Calvin Harris v posledních několika týdnech na sociálních sítích naznačoval, že se chystá něco, co bude mít historickou příchuť. Pokud měl na mysli, že bude dělat něco, co nás bude unášet lehce časem nazpátek, pak se mu to s první novinkou rozhodně podařilo. Piano, slunce a pohodový house, který předvede na své nabité letní sezóně. Nejen na Ibize, kde má opět rezidenční dýchánky, ale i na festivalech jako Tomorrowland, Altra v Chorvatsku, na Anchor Beach v Las Vegas, nebo v neposlední řadě i na Beats for Love v Ostravě 1. července. To piano svým hlasem doplnila irská zpěvačka Jazzy. Toto je první novinka nazvaná Satisfy.
0: 10 nejhranějších singlů a 5 novinek.
1: Express Top.
0: Novinka.

0: Když jsme tu před 3 roky měli 5. album britské zpěvačky a skladatelky Jessie Ware, That Feels Good, byli jsme svědky výtečného alba. A s posledním 6. albem Superbloom potvrzuje skvělou formu. Důležitý je hudební potenciál, ale také tým, který za vámi stojí. A tady se mohla opřít o mnoho producentských gramofonů, které mají Stuart Price, Kid Harpoon nebo James Ford. Automatic je 3. skladbou z tohoto alba a je 10. nejhranější na Express FM. Nikdy jsem o tomhle nechtěl napsat píseň, ale někdo poslal mému bráchovi dokument o mém tátovi v 90. letech, když byl prezidentem irského spolku Conrach Gaile. Bylo to poprvé, co jsem viděl svou mámu ve videu a ona byla šťastná. A byl jsem z jejího pohledu tak dojatý. Už jsem o ní napsal dřív píseň s názvem Mam, která vyšla v roce 2020. V té době trpěla depresemi. V té době jsme šli na procházku a já jí řekl, že jsem pro ní napsal píseň, ale že ještě není úplně hotová, takže s jejím zahráním počkám do příštího týdne. Ale tehdy už bylo pozdě. Sebevražda je těžká. A když někdo trpí depresí a spáchá sebevraždu, je těžké si vzpomenout na ty dobré okamžiky. No a nyní je tu další skladba, kterou napsal na toto téma Mowgli Bub ze skupiny Kneecap. Skladba se objevila na jejich novém albu Fenian a hostujícím umělcem je tady Kate Tempest. Druhá novinka nese název Irish Goodbye.
1: Express Top. Novinka.

0: Joke About Divorce je skladba o nepatřičném žertu, který padl během manželské hádky a přinesl britské skupině Blossoms 9. pozici v Express Top. Minulý pátek vyšlo poslední album švédské zpěvačky Likely. Není dlouhé, má jen 9 skladeb a 25 minut. Podle názvu písní Famous Last Word, Future Fear, Knife in the Heart nebo So Happy I Could Die se nejeden fanoušek ptá, zda se o ní nemáme bát. Doufejme, že ne. Na albu After Party spolupracovala se 17členným orchestrem a celá deska rozhodně stojí za vaši pozornost. Nyní je tu poslední single Happy Now.
1: Novinka Express Top.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Hudba na prvním místě. Express FM.

Premier League.

0: Toto jsou Henry a Louis, tedy projekt Joy Anonymous, u kterého nastal zásadní zlom během covidových lockdownů v Londýně. Protože byly kluby zavřené, vzali svoji aparaturu na nábřeží South Bank u Temže, kde pořádali spontánní pouliční party, takzvané Joy Anonymous Meetings, a to pro náhodné kolemjdoucí. Spontánně vznikl i tento song, když se na začátku roku spojili s jazzovým kvintetem Ezra Collective a ještě společně s nimi ve studiu byla zpěvačka s jamajskými kořeny Stuš. Joy, This One, místo 8. Jsou to 4 roky, co naposledy britští Editors vydali novou hudbu. To bylo s jejich albem EBM. A pak se trochu rozutekli za solovými projekty a najednou se sešli na venkově v domku Gloucestershire. Právě tam vznikl song Call It In. Song o tom, jak poprosit o pomoc během existenčního strachu, jak najít útěchu a bezpečí u někoho blízkého, jak uniknout ohlušujícímu hluku moderního života. Nezůstane u jedné skladby, bude celé album a naplánované je i turné se zastávkou v pražském Sasazu. Ta bude 6. února. Call It In je předposlední novinkou týdne na Express FM.
1: Express Top. Novinka.

0: Temper City je izraelská trojice složená z hudebního dua Sync a zpěváka Peleda, který alternuje mezi Tel Avivem a Los Angeles. V únoru vznikl velmi virální song Self-Aware, který se TikTokovou cestou propracoval až do amerického Billboardu. V alternativní sekci byl dokonce na pěkné 15. Na Express FM jsou mezi nejhranějšími na 7. místě. A jsme u poslední novinky, která čerpá z posledního alba Madony. Confessions 2 vyjde 3. července a zdá se, že je zaděláno na největší událost posledních let u královny popu. Se Stuartem Pricem a Kevinem Saundersnem vytvořili album, které navazuje na to, co vzniklo před 21 lety, tedy Confessions on Dance Floor, které se stalo hudebním majákem mnoha současných zpěvaček, jako Charlie XCX nebo Dua Lipa. Song Bring Your Love předvedla Madonna společně se Sabrinou Carpenter na festivalu Coachella.
1: Novinka Express Top. Express Top. Excuse us.

0: Posloucháte letošní 20. Express Top, hodinu s nejhranější a nejnovější hudbou tohoto rádia. Poslední novinkou byly Madonna a Sabrina Carpenter a single Bring Your Love. Šesté místo má Arlo Parks, když vydala debutové album Collapsed in Sunbeams, byla za něj oceněna Mercury Prize, tedy cenou pro nejlepší album Spojeného království za rok 2021. 3. dubna přišlo její třetí album Ambiguous Desire. Get Go je šestkou Express FM.
1: Express Top.
2: Číslo 6.

0: repríza pořadu. Posloucháte Express Top.
1: To nejlepší z Express FM.
0: Číslo 5.

0: jsou místa, kam chodíte pro svoji inspiraci, pro svoji múzu, do přírody, do města, mezi lidi, do kavárny. Ano a Ken zase na záchod. Právě když trůní, má ty nejlepší nápady. A i z tohoto místa vzešel single Doors. Navzdory tomu, že se píše rok 2026, tak song přišel na toaletě už před 2 roky. V loni před rokem měl živou premiéru na Out of Blue festivalu Pool Party in Cancún, Mexiku. Doors se objevují i na jeho posledním albu The Great Divide. Po 5. místě je tu 4, kterou obsadili John Summit a alternativní zpěvačka Julia Wolf. Eterický track With Me najdete na jeho 2. albu Control Escape.
1: Express Top.
2: Na Expressu.

posledního alba Volcano se stala Lydia Kito oficiální členkou projektu Jungle. Z vokalistky se tak stala plnohodnotnou oporou. Mimochodem v loni vydala společně s Josh Lloyd Watsonem album Love Made Trees pod uměleckým jménem Loaded Honey. Jungle byli se songem Carry On minule první, dnes jsou třetí, nejhranější pro tento týden na Express FM. O následujícím umělci můžeme bez rozpaků říct, že má potenciál. A to nejen v podobě skladby, kterou Sombra jistě vyprodukoval pro své další album. Kdy ale přijde a jak se bude jmenovat, je pro nás velkou neznámou. Má nabitý program až do konce roku a je obvyklé, že během tour se může objevit nový song a informace o nové desce. Tady je druhé místo. Sombra a Potential.

0: Posloucháte Express Top.
1: Rekapitulace. Novinka číslo 1. Calvin Harris a Jazzy. Satisfy. Nike Bakay Tempest, Irish Goodbye. Novinka číslo 2. Likely, Happy Now. Novinka číslo 3. Mezi novinkami jsou i Editors, Call It In. A poslední novinkou je Madonna společně se Sabrinou Carpenter a single Bring Your Love. Aktuální 10. místo, Jesse Ware, Automatic. Devět, Blossoms, Joke About Divorce. Osm, Joy Anonymous, Ezra Collective a Stush, Joy, This One. Self-Aware, to jsou Temper City a místo 7. Šestku má Arlo Parks a single Get Go.

Weekend, Doors. Na čtvrtém místě jsou John Summit a Julia Wolf With Me. Minule první, dnes třetí, Jungle a Carry On. A dvojku má Somber, Potential. Express Stop. V březnu tohoto roku popsala Olivia Rodrigo v rozhovoru pro britský Vogue tematický směr svého třetího studiového alba. Uvedla, že album obsahuje převážně smutné, milostné písně. 2. dubna byl název alba odhalen poté, co byl v Los Angeles namalován na růžovou zeď a v mnoha městech byl naznačen posledním slovem v názvu alba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Prvním a prozatím posledním singlem je Drop Dead a ten je nejhranější na Express FM, tedy Express Top. Toto je nejhranější.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz. Potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Express FM.
6: Hudba. Na prvním místě.

Novinka. Express FM.

0: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
1: Potisk, trička, bela, CZ.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Hudba na prvním místě.
5: Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy.
1: Music News. Švédská skupina ABBA, která odstartovala svoji hudební kariéru singlem Waterloo na Eurovizi před 52 lety, oslavila další neuvěřitelný milník. I když už dávno nevystupuje, tak lidé jezdí do Londýna koukat na její hologramy a je to takový fenomén, že je už vidělo více jak 4 miliony lidí. ABBA na to stačily necelé 4 roky. A další hudební data. Téměř 2 desetiletí po smrti je Michael Jackson největším umělcem ve Spojených státech. Poprvé se dostal na vrchol žebříčku Billboard Artist, a to díky obrovskému úspěchu životopisného filmu o Michaelovi, v němž titulní roli hraje jeho synovec Jafar Jackson. Žebříček The Artist sestavuje žebříček nejlepších umělců ve Spojených státech na základě aktivity v oblasti streamování, vysílání v rádiích, prodeje alb a prodeje skladeb. Jacksonův solový katalog vygeneroval během jednoho týdne 161 milionů oficiálních streamů a celkem se prodalo 46 tisíc alb. Lola Young se rozhodla dokončit rozdělanou práci. Konkrétně se jedná o festival All Things Go, kde loni skolabovala. Jak sama řekla, odvykačka probíhá dobře, psychická pohoda je nazpátek. Lola Young tak bude hlavní hvězdou festivalu na jeho zahajovacím večeru 25. září po boku Zary Larson a dalšími hvězdami jsou Brandy Carlile a Muna.
0: Express FM.

0: Objevte si potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
1: Express FM.
2: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz. Music. First.
3: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music news.
2: Švédská skupina ABBA, která odstartovala svoji hudební kariéru singlem Waterloo na Eurovizi před 52 lety, oslavila další neuvěřitelný milník. I když už dávno nevystupuje, tak lidé jezdí do Londýna koukat na její hologramy a je to takový fenomén, že je už vidělo více jak 4 miliony lidí. ABBA na to stačily necelé 4 roky. A další hudební data. Téměř 2 desetiletí po smrti je Michael Jackson největším umělcem ve Spojených státech. Poprvé se dostal na vrchol žebříčku Billboard Artist, a to díky obrovskému úspěchu životopisného filmu o Michaelovi, v němž titulní roli hraje jeho synovec Jafar Jackson. Žebříček The Artist sestavuje žebříček nejlepších umělců ve Spojených státech na základě aktivity v oblasti streamování, vysílání v rádiích, prodeje alb a prodeje skladeb. Jacksonův solový katalog vygeneroval během jednoho týdne 161 milionů oficiálních streamů a celkem se prodalo 46 tisíc alb. Lola Young se rozhodla dokončit rozdělanou práci. Konkrétně se jedná o festival All Things Go, kde loni skolabovala. Jak sama řekla, odvykačka probíhá dobře, psychická pohoda je nazpátek. Lola Young tak bude hlavní hvězdou festivalu na jeho zahajovacím večeru 25. září po boku Zary Larson a dalšími hvězdami jsou Brandy Carlile a Muna.
0: Express FM.